Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

0: kvalitní řešení pro váš interiér. Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
2: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
3: Tiskne, kopíruje, skenuje.
2: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
3: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
4: Tisknu levně CZ.
5: Náplně hned.

0: Zlín. Hit Radio Zlín.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. V místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I má pomoc změnit celý svět. Děkujeme za podporu. Za sklem.com.

0: Zrin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
1: To jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.

0: Rádio Zlín.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Mikona Auto Zlín, váš prodejce vozů Opel. Mikona.cz.
3: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

0: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak? Pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na
4: Firma na zážitky
3: CZ.

0: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. komfort@group.cz
2: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
3: Tiskne, kopíruje, skenuje.
2: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
3: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
4: Tisku levně CZ.
5: Náplně hned.

0: éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Prezident Petr Pavel se dnes na Pražském hradě sejde s premiérem Andrejem Babišem. Jednat budou především o zahraniční politice a aktuálních tématech. Řešit mají také cestu prezidenta na valné shromáždění OSN v New Yorku, kam zamíří za týden. Ještě před schůzkou se oba zúčastní vyzvednutí korunovačních klenotů z korunní komory. Vláda dnes projedná rozšíření počtu zdravotníků, kteří mohou očkovat dospělé. Nově by vakcíny mohli podávat například zubaři nebo lékárníci. Ministři se budou zabývat také zvýšením věkové hranice pro nákup kratomu z 18 na 21 let. Lídři vládních stran budou řešit i návrh státního rozpočtu, který má kabinet schvalovat za týden. Kvůli rozsáhlému požáru na chorvatském ostrově Brač muselo být evakuováno přes 230 lidí. Oheň zasáhl asi 3500 hektarů lesa a křovin a kvůli silnému větru ohrožoval i domy. S plameny bojuje přes 220 hasičů a 4 hasící letadla. Dva lidé utrpěli lehká zranění, situace se ale během rána výrazně zlepšila. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Zlínští hokejisté darovali hasičům vítězství. Včerejší utkání proti Přerovu bylo totiž na počest hasičů a zlínský zimák tak byl plný mundurů i slavnostních uniform. Berani zvítězili 4-2, především díky hetriku Richarda Jaruška. Teď je čekají dva zápasy venku. Hned ve středu to bude horká půda rivala ze Vsetína. Teď ráno ještě počítejme místy s deštěm. Přes den mají být přehánky na východě Moravy už jenom ojedinělé, ale za to můžou být i docela silné. Dnešní maxima se zastaví mezi 18 a 21 stupni. Další dny budou teplejší a slunečné.
4: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
5: Vstal jsi, dokázal jsi to, jsi šampion.
0: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
5: šampionů. No, nazdar.
6: Tak ahoj, tak ahoj.
5: Ahoj, hezký ráno, je tady David, čau Dave.
7: Ahoj, dobré ráno.
5: Čau Jasmin.
6: Čau Michale.
5: Čau, já jsem se trošku bál, kdo začne, protože kdybyste nás viděli, my jsme tady třeba tak 5 vteřin před začátkem všichni zívali, já si říkám, no tak, tak kdo pecka. začne. Tak jsme rádi, že jste tady, startuje pondělní snídaní šampionů, jsou 6:02, no a začínáme muzikou, samozřejmě Imagine Dragons, tak hezké ráno.
0: Hit Radio Zlín. Will you hold the line? When every one of them is giving up and giving in, tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost, tell me, will the stars align? Will heaven step in, will it save us from our sin, will it, cause this house of mine.

0: Pět minut po šesté ladíte Hit Radio. Dobré ránko.
1: Dobré ránko.
0: Dobré ránko. Co mě ráno překvapilo, že je venku docela teplo, nepřijde vám?
1: Teplo? Tak mě teda vůbec nepřišlo teplo.
0: No mi ukazovalo auto 16 stupňů a na to, že já jsem se vracel, kde to bylo? Ze soboty na neděli, v neděli ráno jsem se vracel z jižních Čech a bylo tam člověče, mi to ukazovalo asi o půl třetí ráno 8 stupňů. Říkám, už je to tady. Takže mi to velice překvapilo, že dneska ráno tady u nás je 16 stupňů a teda jako na tričko, no.
1: Je to už jako chladnější samozřejmě, ale pořád oproti tomu, co jsi říkal v těch jižních Čechách, tak je to vlastně dost super.
0: A to bylo v noci teda.
1: Jo. No.
0: To bylo v noci. No ale podzim je tady, nicméně taky u vás tak krásně pršelo dneska v noci.
2: Já jsem spal, takže já nevím.
0: No já jsem se budil, no, to jsme tady spolu probírali, to možná pak jako někdy jindy, mi se zdál člověče, fakt jako noční můra, zlej sen, co jsem jako, doteď se ho bojím teda, jo, ale to už kombinujeme víc věcí dohromady, tak by nás zajímalo, takhle po ránu, ať to je nenáročný, za chvíli začíná minuta šampionů, tak nám napište, jak se jmenujete, odkud jste a zeptáme se na to, Jasmin.
1: Zeptáme se na to.
0: Tak se zeptej.
1: No kolik je u vás stupňů dneska?
0: No takhle jednoduchý to bude, nechcem po vás žádný dlouhý zprávy, klidně tam napište jenom číslo a můžete nás třeba i pozdravit. Tak napište to na 777-937-777 a vrátíme se k tomu. Teď muzika, co je?
1: No, hodně pomalej rozjezd.
0: No tak. Ještě jste nám třeba mohli napsat, kolik byste dali dnešnímu ránu, od jedničky do pětky. Tak čekáme na vaše zprávy, hezké ráno, Hit Radio.

0: Tohle je Hit Radio. Taky David Guetta a Sia Flames. Krásné ráno. 10 minut po 6. Tak nečekali jsme, nebo takhle. Jsme moc rádi, že jste nás to nenechali. A pokud jste se přidali až teď, tak se musíme přiznat, my jsme se vás ptali, kolik je u vás stupňů. Až takhle jako jednoduše pijánko jsme si řekli, že to pondělí začneme.
1: Ale tak čeká nás minuta šampionů, ta by měla být taková svižná, rychlá, jo.
0: No,
1: tak...
0: počkej, ale mně přijde, že tolik zpráv nikdy nepřišlo. Jo? Ani minulý týden, co jsme tady rozdávali mysli, tak dneska všichni se chtěli pochlubit, jak u nich je. No tak zkusme to nacpat do té minuty šampionů, startuje teď.
1: Martina Praha 14 stupňů.
0: Lucka Liberec 14 a mokro.
1: Zlatě Zlín 13.
0: Lenka Ostrava 13.
1: Adela Náměštsko 14,5 a déšť.
0: Lucka Tachov 12.
1: Libor Trhové Sviny 16,5, PS zrušil by pondělky.
0: Mm-hmm. Olča Karlovarsko 11.
1: Stáňa Hrejkovice prší u nich celou noc a je 7 stupňů.
0: Katka Krnov zataženo a 13 stupňů.
1: Denis D 11, 13 stupňů.
0: Marcela Liberec 15 stupňů, což je ještě krásný.
1: Blanka Jindřichův Hradec 14.
0: Marila Žďár nad Sázavou, u nás máme krásných 15 stupňů.
1: Romča z Chebu 12.
0: Míša Třebíč 16 stupňů, celkem teplo, moc ráda vás zase po víkendu slyším.
1: Lenka Budějovice je krásně 12 stupňů a to vedro prej stačilo.
2: Mně se nejvíc líbila ta zpráva o tom, že by zrušili pondělí, ale my vlastně dneska nic nerozdáváme,
1: že jo? To chci říct, že dneska se ti může
0: Počkej,
1: líbit, co chce.
0: Jak nic nerozdáváme. Máme tady písničku.
1: No je.
0: Linkin Park, úplně zadáču pro vás všechny. Hezké ráno, chvíli přečtu.

0: dvě minuty k tomu, tohle je Mark Embr. No a nový týden by se měl otevírat dobrou zprávou. Tak máme tady parádní informaci, že nevědomý plavec David Kratochvíl se pozor po páté stal mistrem Evropy a udělal taky světový rekord. On zaplaval 50 volným způsobem za 25,84 sekund. To je strašně rychle.
1: To je rychle.
2: Za prvý je to rychlý, za druhý je neuvěřitelný to, jakou musí mít v té vodě člověk orientaci, když nevidí. A no ještě jasně. Se stane nejrychlejším člověkem. To je neskutečná
0: práce. Geniální, no. Takže pokud se takhle ráno probouzíte a vstává a nadáváte na budík, tak si zkuste vzpomenout na tohle kluka, který v bazénu nevidí, ale válcuje úplně celou Evropu. Tak dobrých zpráv není nikdy dost. Za malou chvíli přihodí David další, bude ranní update o 6:30 a my přidáme další muziku. Rudimental a LR, Waiting All Night, hezké ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz. Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality. Skonto
4: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na BYD.com. Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvíli plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

0: 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej a chopej.
1: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
2: Čokoládovna Janek slaví narozeniny i Mezinárodní den čokolády. Nakupte v prodejnách nebo na čokoládovnajanek.cz za více než 1199 korun a získáte nugátový krém v hodnotě 329 korun jako dárek. Čokoládovna Janek.cz.
3: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
4: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
5: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v Ostravě v ulici 28. října směrem do centra. Za křižovatkou s Plzeňskou se střetlo osobní auto se sanitkou. Počítejte s omezením. No a na Havlíčkobrodsku na výjezdu ze Světlé nad Sázavou na Kunemil u železničního přejezdu havarovala dodávka.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio

0: 6.31. Dobré ráno. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Korunovační klenoty dnes po roce znovu opustí svou komoru ve svatovícké katedrále. Sedm klíčníků vyzvedne svatováclavskou korunu, žezlo a jablko. Od soboty si je pak bude moct ve vladislavském sále provlédnout veřejnost. Americké basketbalistky po páté za sebou ovládly mistrovství světa. Ve finále porazili Francii 97-79 a získali už 12. titul v historii. Francouzky si i přes porážku připsali svůj nejlepší výsledek na světovém šampionátu. V Česku dnes začíná 10. ročník akce Pěšky do školy. Má motivovat děti k většímu pohybu a omezit jejich každodenní dovážení autem. Letos se do akce přihlásilo zhruba 550 škol.
3: Já jsem měla základku asi 400 metrů od baráku, takže já jsem pěšky chodila, ale jinak si to nedovedu vlastně moc představit.
2: Ty jsi vlastně podporovala tuhle akci before no. It was cool, jak se říká.
0: Jasně, no, tak mně přijde, že dřív se chodilo do školy přes les a přes vlky a dneska tě doveze SUVčko až k lavici. Ale pozor, mě vyprávěli rodiče, máma to nezapomenu, aby se dostala do školy tenkrát, tak to znělo jako vyprávění z nějakého příběhu, že to byl boj o přežití.
2: Mně se všichni. Líbí, jak jsi všechny tyhle ty děti odsoudil a ještě máš teplou zadnici, jak jsi vyhřejval tu koženou zadačku v autě.
0: Ale to je jedno.
2: DJ Bobo, everybody,
0: tohle je srdcovka, kterou vám posíláme my tři, my jsme Michal, Jasmina, David. No a další srdcovky vám nachystá Jirka Pelnář mezi 12. a 13. A jako tradičně jednu z nich můžete vybrat vy, no a už jsem ticho. Tady to máte, everybody, hezké ráno.

0: Hit Radio, Hity a Ray Dalton a už za 40 minut.
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Tak vlastně za 30 minut. Jak mi ty počty nejdou takhle po ránu. Za 30 minut a něco málo k tomu bude 70, no a my vám opět povezeme peníze. Budeme zvonit na náš virtuální zvonek tady v éteru a vaším úkolem, kdo jste zaregistrovaní, bude se jít podívat ven, anebo aspoň vykouknout z okna, jestli neuvidíte naši hlídku.
2: Budete mít 30 vteřin na to, abyste se s naší hlídkou pozdravili a případně prostě si ty věci předali. Ale pozor, protože v pátek nikdo nevyhrál, tak dneska my přidáváme tisícovku a to znamená, že dneska hrajete o 6 tisíc korun.
0: 6 táců by bylo velice příjemný takhle při pondělku, tak vám držíme palce, kdo jste zaregistrovaní, rozhodně buďte okolo 7 hodin 10 minut u rádia.
2: A připomínáme, že poslední den soutěže, což je 25. září.
0: Což je příští pátek, někdo z vás vyhraje

0: CZ, jak bylo řečeno, v 7.10 zvoníme, 6000 pro vás nachystáno a samozřejmě nachystaná i další muzika. Za chvíli třeba tohle We Found Love.
1: Hezké ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
3: Návštěva prodejny Ložnice 21 může způsobit chuť zůstat v posteli. Máme české ortopedické matrace, postele z masivu, přes 20 let zkušeností, odborný personál a odvoz staré matrace zdarma. Nyní slevy až 35%. Ložnice 21 ve Zlíně Svit, budova 51 nebo ložnice21.cz.
4: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
5: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
6: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
7: Vinylovou? A bude sama hrát?
6: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
8: Experto Family. Od V podlahy.
9: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
10: Jsem hrdina.
11: Co tady blbneš?
10: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
11: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
10: Vše na 211.cz.
11: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
10: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
12: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
13: Usnula?
14: Asi jo.
13: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
14: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
13: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
15: Kdo na to jde od ESA, koupí auto od ESA.
16: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
17: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
18: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
19: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem smyslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den smyslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
20: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
21: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
22: Tiskne, kopíruje, skenuje.
21: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
22: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
23: Tisknu levně CZ.
24: Náplně hned.

0: zeptej tatínka.
1: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
2: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
3: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: Takhle vám hraje pondělní Hit Radio. Dáváte si snídení šampionů 6.52. Michal, Jasmin a David, to jsme my tři. Hezké ranko.
1: Lady Gaga, ta umí překvapit, jo. Ať už novým albem, outfitem nebo nějakou novou rolí ve filmu, ale teďka taky kočárkem, protože možná máme na světě Baby Gagu, jo. Objevila se s partnerem, kočárkem a miminkem na veřejnosti, což je samozřejmě velice zvláštní, asi by jinak nebylo, ale nikdo ji neviděl s nějakým těhotenským bříškem. Vlastně celou dobu nic a najednou bum, dítě na světě.
0: No mně to přijde taky takový celý zvláštní, já to viděl o víkendu, ty fotky. Davide, ty jsi z toho všimnul nebo vůbec?
2: Ne.
1: A ani žádný jako oznámení, nic? Většinou máš toho plný internet a nějaký titulky v magazínech, teďka nic? Prostě nic.
0: Tak prostě nepatří mezi ty matky, který hnedka dají na Instagram a na Facebook fotku z porodnice, že jak dítě přisátý na prsu, jo. Má to prostě jinak Lady Gaga, ale jestli říkám si, jestli to nemá půjčený třeba.
1: Jo, půjčený.
0: Jestli to není půjčený. A co bude první slovo na toho dítěte? Nebude to třeba náhodou paparazzi?
3: Gaga.
0: Myslím, bude říkat Gaga. Napít Gaga.
1: Hele, ale tohle si dejme, to miluju ten song.
0: Taky mě to připomíná, možná na to máte taky nějaký vzpomínky. Když jsme chodili na střední čověče večer do, to bylo ve Dvoře Králové, byl bar, jmenovalo se to, myslím, to Skále nebo tak nějak, a my jsme tam chodili prostě se jako učit. Jo. A tohle tam hrálo v MTV tenkrát na televizi a já si říkám, to je strašně dobrý song, no. Škoda, že už jste třeba tak 1000 let, jako jo.
1: Taky jsem to poslouchala, ale byla jsem na základce, no.
0: No jasně, no. Tak my jsme o trošku starší tady s Davem, že jo. Tak pojďme na to, Lady Gaga, Paparazzi. Škoda, že to nehráme, co? Moc. Tak se to dáme teďka na Hit Radio 6.54. Dobré ráno.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
2: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. t-motor.cz.
3: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
4: Franto, co pak všechno se dá sušit?
5: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
4: A tvůj bůček?
5: Ten už nestihneš.
6: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo.elektro.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Vládní regulace podle analytiků nemusí zastavit další zdražování pohonných hmot. Pokud by stát zasáhl, nejlepším řešením by podle nich bylo dočasné snížení spotřební daně. Hlavním problémem jsou nyní vysoké marže rafinérií kvůli nedostatečným kapacitám na trhu. Nafta by při pokračujícím růstu cen mohla brzy zdražit až na 50 korun za litr. Letošní sezóna v jihomoravských palírnách je kvůli suchu mimořádně slabá. Například Berunky letos do jedné spálenic přivezli jen 2 lidé, běžně jich bývá kolem 80. Málo je také švestek, jablek a hrušek a plody jsou kvůli nedostatku vody menší. Z menšího množství ovoce tak letos bude i výrazně méně pálenky. Americký prezident Donald Trump plánuje zrušit 15% clo na irskou whisky. Oznámil to při golfovém turnaji v Irsku s tím, že ho kvůli tomu všichni otravovali. Cla na irskou whisky zavedl v rámci obchodních opatření proti Evropské unii. Trump zatím neupřesnil, kdy přesně budou zrušena. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Kroměříž a Zdounky by mohla v budoucnu propojit cyklostezka. Zástupci obou obcí se shodli na zpracování studie. Náklady na ně si rozdělí. Cyklostezka by měla vést podél železniční trati a měřit bude asi 12 kilometrů. Její příprava nicméně potrvá několik let. Nedávno Kroměříž dokončila i stezku pro pěší a cyklisty do Postoupek. Déšť už bude na východě Moravy postupně ustávat. I přes den ale čekejme velkou oblačnost a sem tam i lokální přehánky. Ty můžou být navíc docela intenzivní. K večeru se má ale u nás v regionu vyjasňovat. Dnešní odpolední maxima 18 až 21 stupňů.
4: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
5: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
6: My vám stále přejeme hezké ránko.
7: Krásný pondělí.
8: Snídaně šampionů.
7: Za chvíli bude opět celá Česká republika otevírat dveře a čekat na naší hlídku, protože už 70 jednomu z vás rozdáme přímo před vaším bytem nebo domem 6000 korun.
6: 6000 korun, jenom za to, že vylezete ven a potkáte se s někým od nás z Hit Rádia. No tak za 10 minut, za necelých 10 minut zvoníme, teď posíláme další hity. Tohle je Black Eyed Peas a my vám přejeme krásné pondělí.
9: Hit Rádio Zlín.

0: Tohle jsou hity a Benson Boone 709. It's beautiful things that
1: I've got. Dopak to zvoní z Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Je to zase tady, celá Česká republika otevírá dveře a čeká na naší hlídku.
0: Dneska můžete vyhrát 6 000 korun v hotovosti, protože v pátek nám nikdo neotevřel, nikdo nevyhrál. A my tak k té páteční výhře přidali 1 000 navíc, takže 6 000 korun. No a kdo jste se ještě neregistroval do soutěže, kdo pak to zvoní, tak můžete tak udělat na webu hitradio.cz. Nicméně teď to bude pozdě, teď už někde stojí naše hlídka. Zdravím Filipa Bartka, hezké ráno, Filo.
3: Nazdar, dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Nazdar, dobré ráno. Tak neříkej nám hlavně, kde jste, řekni nám, jak to tam v té ulici, nebo kde jste, jak to tam vypadá, je tam živo, je tam mrtvo?
3: Hej, normálně já už jsem tady asi 20 minut a ani noha, ale jako vážně ani noha.
2: No tak všichni
3: ani
2: čekají
3: neprojel.
2: Doma určitě, že jo, kdyby náhodou.
0: A nekouká na vás třeba někdo z okna, nevšimli jste si, že by se tam hýbala záclona?
3: Já jsem si všimnul, že mají otevřená okna, takže teď nás možná už jako slyší, když se spolu bavíme, ale je otázka, jestli vyběhnou, protože ten terén, který by museli absolvovat, je hodně dlouhý.
2: Otázka je, jestli vyběhnou a jestli to zvládnou případně do těch 30 sekund, který na to mají.
0: Tak nebudem to prodlužovat, jdeme zvonit, zvoníme teď. A startuje limit 30 vteřin, tak pojďte se podívat, vy kdo jste registrovaní, jestli venku nepotkáte Filipa Bartka s 6 000 korunami nad hlavou.
3: A přesně mám je nad hlavou, přesně takhle mávám. Je tady přiotevřená branka, ale pořád ještě jako se nikdo neukazuje.
0: Posledních 12 vteřin.
2: Ne.
3: Projel traktor.
0: Tak ať tě nevezme ty prachy, prosím tě. Z tý ruky.
3: No, schováme, schováme.
2: Pojďte ven rychle, už to
3: nikdo
2: hoří.
3: Nejde.
0: Nic, jo?
3: Ne, ale branka je pořád přiotevřená.
0: No teď už to je jedno. Takže to zase nevyšlo. Tak Filipe, my ti děkujeme, i tvé kolegyně, která je s tebou, která to tam celé točila, že jste vyrazili. Můžeme prozradit, že jsme byli v okrese Zlín dneska ráno, je tak?
3: Jo, a můžu říct, že to bylo směrem na přístaviště.
0: Na přístaviště. Mm-hmm. Můžeme říct, že to byly napajedla.
3: Jo, tak jo.
0: No tak, Filipe, my vám moc děkujeme, že jste vstali, že jste s námi byli ve vysílání. Myslím, že se do konce soutěže ještě uslyšíme a přejeme vám teda hezké ráno.
3: No prosím tě, já musím říct, že mě budil už 4:20 syn, abych nezaspal.
0: 4:20. Tak jaký to je takhle vstávat? Takhle
3: vidět, no, on chodí na hokej, my jsme na to zvyklí, ale on se mnou třepal, abych to stíhal do těch napajedel.
0: Takže mu vlastně můžeme poděkovat, že jste tam byli, akorát to teda bylo dneska bez výhry, no. Nedá se nic dělat. Filipe, mějte se krásně, hezký ráno, ahoj.
3: Hezký ráno, čau.
2: Ahoj. Připomínáme, že teda tím, že dneska nikdo nevyhrál, tak zítra můžete soutěžit o 7 000 korun.
0: Wow, registrace a detaily na webu hitradio.cz.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Takhle vám hraje pondělní Hit Radio, dáváte si snídaní šampionů v 7 hodin 20 minut Lady Gaga a Bruno Mars.
1: My jsme teďka celý překvapený a chceme moc poděkovat, protože nám do studia dorazil nečekaný balíček. A musím říct, že takový zásilky máme rádi. Je to rovnou celý plato nových jogurtů Olma Greek, řecký jogurt, takový, vypadá, že je fakt jako hezký, hustý. Máme tady spoustu příchutí.
0: No, já jsem si to vysněl, podle mě někdo z Olmy slyšel, protože já jsem tady několik týdnů zpátky říkal, že bych vlastně si přál, jsme snídaně šampionu, že bych si přál jako dodávku nějakého dobrého jako jídla, jo. Tak to tady mám před sebou. Prosím pěkně. Olma Greek, řecký jogurt bohatý na bílkoviny, jablko a hruška s prémium Olma mléka vyrobený v České republice. Mm-hmm.
1: Já jsem viděla, že to není jenom jablko a hruška, tenhle konkrétní jo, ale je jich tam teda dost. A...
0: Takhle, musíme se o tom ještě bavit, nebo si ho můžu už odevřít? Tak počkejte.
1: No jo.
0: Tak jo, ale já tam najdu tu hrušku úplně ve spole. Hele, je to tam, počkej, tam toho je.
1: No, tak já si jdu taky, ale otevřít, tohle mi nedělejte. A nebojte, pro vás tady taky něco máme. A to 7000 korun, který zítra někomu z vás, kdo jste se registroval do soutěže, kdo pak to zvoní, dovezeme.
0: Protože pokud jste se přidali až teď, tak nevíte, že jsme před 10 minutama zvonili a že nám nikdo neotevřel. Tak kdyby vás zajímaly další detaily k soutěži a chtěli byste zkusit zítra vyhrát 7000 korun v 7:10, registraci najdete na webu
1: hitradio.cz.
0: Zbíhaj sliny. A to není placená reklama. Vojdemun, Shut Up and Dance za malou chvíli, taky aktuální doprava. A my budeme soutěžit i za chvíli, protože bude tady rychlá pětka. A pozor, soutěžíme o vstupenky na koncert
1: Pussycat Dolls.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
3: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
4: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude.
5: A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
3: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
4: To asi jo, no.
3: Hele, to video bylo super, v tom třídění jsme prej fakt dobrý.
4: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
3: Sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
4: Tak to je slušný.
3: Jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
4: A to je jako kolik?
3: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
4: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
3: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
4: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
2: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
7: Trenýrkarna.cz.
8: Hlášení pro lovce slev.
7: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
9: Den Zlínského kraje je tu. V sobotu 26. září v Baťovském areálu ve Zlíně vás čekají koncerty kapel Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret, Reflexy a další. Užijete si regionální dobroty, vinařskou uličku, řemesla a spoustu zábavy pro děti. Vstup zdarma. Více na denzk.cz.
10: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například vepřová krkovice bez kosti 5 plátků za trvale sníženou cenu 179,90 za 1 kg. Nebo hovězí kýta za trvale sníženou cenu 319,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
12: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
13: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na D1 na 182. km směrem na Prahu, dejte pozor na porouchané osobní auto. No a na D1 zůstáváme na 241. km směrem z Kroměříže na Brno. Stojí porouchané osobní auto, projíždějte opatrně.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Zlín.

0: jsou hity na Hit Radio, Walk the Moon, Shut Up and Dance,
1: 7.30. Pojďme na Davidův ranní update.
2: Ranní update.
3: Ceny nafty ve Spojených státech vystoupaly na nový rekord. Galon stojí v průměru přes 6 dolarů, tedy více než 33 korun za litr. Za prudkým zdražováním stojí především narušené dodávky energií. Vědci poprvé objevili sérii stop dospělého Tyrannosaura rexe. Nález pochází ze severní Dakoty a tvoří ho několik otisků, které zachycují pohyb dinosaura. Dosud vědci znali především jednotlivé stopy tohoto slavného predátora. Ženy podle vztahových expertů často touží hlavně po drobných projevech pozornosti, ocení třeba nečekané gesto, společně strávený čas nebo to, když si partner pamatuje důležité maličkosti.
4: No pánové, tak co jste udělali naposledy hezkýho pro svou milou? Nějakou maličkost nečekanou,
1: maličkost.
4: Co jí překvapila?
1: My jsme jeli na prodloužený víkend do Rakous, bylo to takový překvapení.
3: To říkáš maličkost.
1: Ukaž se ty dejme.
3: Tak na to nemám co říct. No. Ale my takovýhle maličkosti neděláme.
1: A jakou maličkost tobě udělal tvůj Kuba, co jsme?
4: On mě furt nějak překvapuje, to máme vzájemný, že takový, jak v popelce, co ti cvrnkne cestou do nosu, vidí, že prostě ten druhej má něco rád, tak mu to
3: jasně,
4: jako
3: furt něco, ale najednou si na nic nezapomeneš, že jo?
1: Jasně, takový máme nejradši, no. Ale vy můžete vaši polovičku vzít třeba na parádní koncert. Příští středu jsou tady The Pussycat Dolls v pražské O2 aréně a v rychlé 500 celý tento týden budete soutěžit o dvě vstupenky, tak pokud byste chtěli vyrazit na tenhle koncert, napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.
5: Rád bych si koupil cukr.

0: Tohle je Pokáč na Hit Rádiu Solitér. Všude, kam se podíváš. 5 minut po půl osmé, hezké ráno.
1: Rychlá pětka.
0: Je tu rychlá pětka, jak jsme slíbili, tak celý tento týden budete soutěžit o 2 lístky na koncert The Pussycat Dolls, které zaspívají 23. září v pražské O2 Areně. To je příští týden.
2: Vrací se sem po dlouhých letech, takže se moc těšíme, milujeme jejich songy, myslím si, že všichni.
0: No a kdo možná vyrazí, bude Kristýna z Jatsléře. Krásné ráno.
3: Ahoj, ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj, zdravíme na východ Čech. Tak Kristýnko, co ty a Pussycat Dolls?
3: No, bylo by to super.
0: No tak dělí tě od toho už jenom 5 otázek a 2 lístky budou tvé, tak jdeme na to.
3: Tak jo.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Kolik nohou mají dohromady 2 psy?
3: 8.
2: Ano.
0: Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje hlavní město Velké Británie?
3: Londýn.
0: Ano. Mm-hmm.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jak se říká samci od ovce?
3: Beran.
0: Ano. Mm-hmm.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Kristýnko, budeš vědět, kolik týdnů mívá 1 měsíc?
3: 4.
0: Mm-hmm. A poslední, 5. otázka.
2: Jaké zvíře je anglicky ukryto v názvu právě Pussycat Dolls?
3: Kočka.
0: Kristýnko, 2 lístky na koncert Pussycat Dolls příští středu.
3: Já jsem v šoku.
0: Je to tvoje. Prosím tě, už máš nějaký nápad, koho vezmeš sebou, nějakou kamarádu?
3: No, přítele.
2: Tak, to bude dobrý.
0: Tak to čumem. Šel bych taky. Možná se tam potkáme. Tak Kristýnko, 2 lístky posíláme, moc si touži a přejeme hezký pondělí. Ahoj.
3: Gratuluju. Děkuju. Ahoj.
0: Ahoj. Další lístky pro vás budeme mít celý tento týden až do pátku v rychlé pětce. Tak pojďme si ty Pussycat Dolls taky zahrát.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: 7.41, Hit Radio a Pussycat Dolls, krásné ranko.
1: Asi všichni známe Happy Meal z Mekáče, známe ho spíš jako jídlo pro děti, ale máme tady story s asi nejdospělejším Happy Mealem v historii. A to, že jedna paní v Americe, nutno podotknout, v něm našla, no marihuanu
2: v tom našla.
0: Tak jako, vlastně si říkám, že to jakoby dostálo svýmu názvu, že jo?
2: Happy Meal.
1: V čem jiným to najít, že?
0: Dokonalý. Takhle, tak to jen tak, jako ve zkratce. Nicméně pro vás máme taky Happy Meal, hudební Happy Meal. Tohle vás udělá šťastný zavalou chvíli. Kamrat, Be Mine, taky B.O.B. Hayley Williams, no a mrknem i na aktuální dopravu, ať víte, jak to frčí, tak hezký ránko.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
4: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
5: Hotovo!
6: Hotovo!
5: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
7: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny a při této příležitosti bychom chtěli poděkovat našim věrným zaměstnancům.
8: A dneska bychom chtěli poděkovat Milanovi. Dobrá práce, Milane!
9: Rudolflešení.cz.
10: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
11: No včera bylo pozdě.
12: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Zlín. Město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz.
13: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
14: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou Gap je tu. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
15: Gap. Individual style for every generation.
16: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
17: No jistě.
16: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
17: No jistě.
16: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
17: No jistě.
16: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na trase Vyškov Brno u odbočky na Podolí u kruhového objezdu se v koloně srazila dvě osobní auta, počítejte se zdržením v dlouhé koloně. No a na dálnici D2 na 11. kilometru směrem z Bratislavy na Brno narazilo osobní auto do svodidel.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: 7.53 posloucháte Hit Radio Snídení šampionů. Jennifer Lawrence léta odolávala sociálním sítím až do tohohle víkendu. Ona si založila Instagram, prosím vás. A co je teda zajímavé, že za 3 dny nazbírala 6,3 milionu sledujících.
1: Já se tomu moc nedivím, protože já osobně jsem na tenhle ten moment čekala. Mám jí strašně ráda. Ona je taková, jako kromě toho, že je výborná herečka, tak je takovej Yoda a navíc je strašně vtipná. Miluju rozhovory s ní, protože si umí udělat srandu ze sebe sama a je prostě výborná.
2: S tím jsme neměli zapomenout na to, že výborně vypadá.
1: No to jo.
0: Jasně, no, ale co mě teda baví, že ona tam střelila video, má tam jedno jediný video, ve kterém říká, respektive všem pohrozila, že jakmile se u ní na profilu objeví nějaký negativní komentář, hejt, jak se říká v dnešní době, takže ten Instagram maže, no a já jsem si to teda tady odevřel, pořád ten Instagram má a projíždím tady komentáře, tak samozřejmě se tady teďka začaly mezi sebou dohadovat jako 2 skupiny lidí, jo. Ty první, který jako tady píšou, oh my god, a velkám a budu vás chránit před špatnými komentáři tady v angličtině a tohle všechno. A já si říkám, že bychom to zkusili, takže já jí píšu, ahoj Jennifer, neumíš vařit.
1: Neumíš vařit,
0: Neumíš vařit.
1: Takhle, já si myslím, že z její strany...
3: Už ho nemá.
1: Samozřejmě satyra, ale myslím si, že těch hejtrů moc nebude až tady na Michala, protože je opravdu výborná ženská.
0: Takže jsem Gargamel.
1: Ano.
0: Tak kdybyste chtěli Jennifer sledovat, je tam jako... No, ona už tam fakt není. Je tam jako J, L a dvojitý V. J-Lo. Teď Rico Santos na Hit Radio, Ray of Light, 7.55, hezké ráno.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Čeští ovocnáři letos kvůli počasí hlásí obrovské ztráty. Jarní mrazy a následné sucho způsobily, že úroda bude oproti průměru zhruba poloviční. Jen škody v ovocných sadech zatím dosahují více než 1 miliardy korun. Například čvestek a višní se letos urodila jen třetina běžného množství. Nový týden přinese do Česka převážně slunečné počasí s teplotami nad 20 stupňů. V úterý může být místy až 25, ráno se ale objeví mlhy. Ve středu dorazí studená fronta s deštěm, přeháňkami a místy i bouřkami. Po ochlazení se směrem k víkendu znovu vyjasní a teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů. Muž na Bruntálsku zemřel po bodnutí vosou nebo sršněm. V těžko přístupném lesním terénu dostal silnou alergickou reakci a selhal mu krevní oběh. Ani přes okamžitou resuscitaci se ho nepodařilo zachránit. Záchranáři přitom jen během soboty v kraji zasahovali u dalších 6 lidí po bodnutí hmyzem. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Zlínští hokejisté darovali hasičům vítězství. Včerejší utkání proti Přerovu bylo totiž na počest hasičů a zlínský zimák tak byl plný mundurů i slavnostních uniform. Berani zvítězili 4-2, především díky hetriku Richarda Jaruška. Teď je čekají dva zápasy venku. Hned ve středu to bude horká půda rivala ze Vsetína. Teď ráno ještě počítejme místy s deštěm. Přes den mají být přeháňky na východě Moravy už jenom ojedinělé, ale za to můžou být i docela silné. Dnešní maxima se zastaví mezi 18 a 21 stupni. Další dny budou teplejší a slunečné.
4: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
5: Dobré ráno, šampione.
6: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
7: jsme tady pro tebe.
6: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Hezké pondělní ráno.
5: Krásný den vám přejeme.
9: Snídaně šampionů.
5: S vámi Michal, Jasmin a David Jošt.
8: Jošt. Mělo to nějaký speciální význam, že jsi představil jako Jošt?
10: Jo, nemělo.
8: Nemělo. Tak s vámi taky Michal Knejo.
5: Za chvíli společně všichni takhle vyrazíme do lesa i s váma, tak s náma zůstaňte.
8: Řekla Jasmin. Teď hity, Pink, na start další hodiny, Soubor, hezké ráno.
0: Hit Radio Zlín.

0: So What. Tohle je Pink a taky Hit Radio v 8.05. Dobré ráno.
1: No Michale, jak poznáte, že v Česku začala houbařská sezóna? No úplně jednoduše, otevřete Instagram a najednou máte pocit, že tam sledujete normálně katalog hřibů, jo?
0: Je pravda, že už to není taková módní přehlídka, že teďka to je přesně výstava zelenářského trhu, že jedeš a houba, košík, nebo prázdný košík, lidi se stěžují, že nenašli nic.
1: Tyjo, tak já vidím samý opaky, i celá moje rodina a přítelová rodina, všichni byli na houbách, posílají ty plný košíky a já mám strašnou chuť na ty houby jít. Já jsem podle mě nebyla třeba 5 let a vždycky říkám, teď musím a nikdy nic.
0: No já jsem se právě docela divil, já jsem, kdy to bylo, v sobotu ráno, v sobotu dopoledne jsem jel z Prahy přes Vysočinu do jižních Čech a právě když projíždíš těma vedlejšíma silnicema, těma lesama, tak tam bylo spoustu lidí právě, říkám si, co se tady děje, a pak mi to došlo, říkám, oni asi už rostou houby a přesně, pak koukneš na Instagram a všude prostě houby, jo.
1: Ale to jsou jako matci podle těch fotek, tak nás zajímá, jestli i vy jste něco našli, nebo třeba náš šéf, ten nám říkal, že včera byl na houbách a že nic, ale že se aspoň, že si dali takový digitální detox, jo, v lese není signál, pohodička, dopříjemná.
0: No já věřím tomu, že kdybych já se svým štěstím šel teďka do lesa na houby, tak si přinesu maximálně tak klíště, jako jo. Tak nám dejte vědět, jestli už jste sbírali a co jste donesli, jestli plný košík anebo o houby. WhatsApp 777-937-777, tady nám to můžete nahrát jako hlasovku, nebo nám to sem střelte jako klasicky SMS-kou. Vrátíme se k tomu, to nás zajímá. Teď další hity, tohle jsou Miraj, Summer Love na Hit Radio. Hezké ráno.

0: minut, stále přejeme krásné ráno.
1: Bavili jsme se tady s váma o tom, že když otevřete v dnešní době Instagram v těchto těch dnech, tak je to taková přehlídka hřibů a kozáků a všeho možného.
0: Ono vlastně je to takový atlas hub, ano. Což už vlastně je Facebook, atlas hub, že jo?
1: A tak nás zajímalo, jestli jste vy už byli na houbách, nebo ještě nic, případně našli jste něco?
0: My jsme ještě nebyli tady ve studiu. Tak co jste nám psali vy? Dorazilo od vás spousta zpráv. Píše třeba Hana: ahoj, partner byl v sobotu za kopcem v Německu na houbách a přivezl ryžce, večer byly na másli s kmínem. To píše Hana z Chebu.
2: Tak v Německu to je úplně jiná kvalita. Že jo?
0: No vlastně, hele, kdyby jsi udělal výlet ještě do západního Německa.
1: Tam jsou prémiový. No.
0: To jsem sama.
1: Krásné ráno. Mě vytáhl přítel v sobotu veselý nad Lužnicí, tam teda nic, ale známý od Hamru. Každý den plný koše.
0: Taky nám přišlo na WhatsApp od vás spoustu fotek, to vám teda bohužel neukážeme takhle přes rádio, tak my se tady nad tím kocháme. Třeba Ludmila, moc hezký, plný koš. Píše třeba i Darina: zdravím z Podhoří Šumavy, houby jsou kousek od Boubína, manžel Jirka začal konečně nosit.
1: Je fakt, že moje rodina ta jela taky na Šumavu, hele, 3 hodiny autem jenom kvůli houbám, jeli tam zpátky ten den a našli opravdu hodně toho.
0: Mě by zajímalo ještě otázka, kolik vlastně hub poznáte? Vy, kdo chodíte? Já jsem chodil, když jsem byl malej, tak se strejdou.
1: Pojďme takže to zkusit.
0: Já ti to nevymenuji, já to vím, jak to vypadá.
1: Hřib, kozák, klouzek, liška a tam končí muchomůrka, bedla.
0: Co ty dejve? Takhle, jestli nás vy slyšíte, kdo teďka posloucháte, tak pravděpodobně jste vždycky trefili ty jedlí, jo? Já koukám, je tady portál na houby.cz jsem našel a tady normálně lidi sdílej místa, kde se dají najít houby, to se snad vždycky jako
1: tutlalo, ne?
0: Tady no. Je třeba, hele, Vysočina, píše nějaká Libuš, Vlkov u Velké Býteše, zatím ani Lupen. Pak další, Středočeský kraj, Dřevorubec, Tonda, Slapy a okolí, kdo by nazbíral a prodal, já to prostě neumím. Já počkej, že takhle tam si prosej mezi sebou, no hezký, no, taky možná business plan, tak vy doma máte nějaký houby navíc, můžete to střelit tady na tom portále. Další hit je nachystaný, pojďme na muziku. Ed Sheeran, Justin Bieber, I Don't Care.

0: 8.18, tohle je pondělní Hit Radio. Jak to vypadá na silnicích? To budete za chvíli vědět, přidáme dopravu, na cestách spěchejte pomalu. Je pondělí, práce vám neuteče, no a samozřejmě přibalíme i další hity. Tohle by vás mohlo pobavit, David Guetta, Terry Swim, Stones and I, Gone Gone Gone, taky One Republic, All the Right Moves, to všechno tady na Hit Radio. Tak hezký ráno, šampioni.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Mikona Auto Zlín, váš prodejce vozů Opel. Mikona.cz.
4: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
5: Šohaj aj dcerky, zámecký rineček ve Zlíně je tu. Čekají vás nejlepší moravská vína, vystoupení folklorních souborů nebo rozhlasový orchestr Broln. Bude aj výstava a nebude chybět oblíbený workshop modrotisku. 19. a 20. září od 14 hodin v Sadu Svobody. Vstup zdarma. Více na kulturazlín.cz. Ej!
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
8: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
7: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Návštěva prodejny Ložnice 21 může způsobit chuť zůstat v posteli. Máme české ortopedické matrace, postele z masivu, přes 20 let zkušeností, odborný personál a odvoz staré matrace zdarma. Nyní slevy až 35%. Ložnice 21 ve Zlíně Svit, budova 51 nebo ložnice21.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
13: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
14: Už žádný, mami, restartuj to.
15: Už se mi nesekne při penaltě.
16: Už nespane, jdeš páříma s klukama.
13: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
17: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
18: Tomas Arsov v Tetě?
17: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
18: Vybrané produkty Tomas Arsov, nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
17: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
19: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia, již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem. V Karviné v Borovského ulici došlo ke střetu dvou osobních aut a provoz je částečně blokovaný, dejte pozor. No a v Olomouci v Lazecké ulici u křižovatky s Florikovou počítejte s omezením kvůli výstavbě zastávky autobusu.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Zlín.

0: vynikající Van Republic na Hit Radio. Je přesně 8:30, stále vám přejeme hezké ráno. David má pro nás jeho ranní update, tak jdem na to.
1: Ranní update.
2: U Benátek je na prodej soukromý ostrov za 133 milionů korun. Součástí je zrekonstruovaná pevnost z 19. století, zahrady, soukromé kotviště i heliport. Ostrov leží pouhých 8 kilometrů od historického centra Benátek. Drogový trh se stále více přesouvá na internet. Policie varuje hlavně před anonymním prodejem a novými látkami, jejichž účinky mohou být nepředvídatelné. Drogy se navíc díky internetu dostávají k zákazníkům jednodušeji než doposud. Nedělní televizní debata českých politiků se pořádně vyostřila. Petr Macinka během hádky ostatní účastníky okřikl slovy "držte hubu". Ostrá výměna následně pokračovala i mezi dalšími hosty pořadu. Mm-hmm. Tak já jsem tady na to koukal a bylo to fakt jak nějaká hádka před školní jídelnou, když někoho předběhnete ve frontě.
0: No jasně. Myslím, že to tam úplně nepatří.
3: Měli by dostat flákanec.
0: Co? No určitě, nechte mě domluvit, když mluvím, jo? Budete chvíli mlčet?
2: Co? Měli by dostat flákanec, to byl dobrý for náhodou.
0: Doktor Alban, It's My Life. To je vlastně srdcovka, kterou jsme opět vybrali tady my tři pro vás, snad vás to zabaví. No a Jirka Pelnář, ten mám, hraje další srdcovky mezi 12. a 13. Je jich pět, ano, a jedna z nich je vaše. Tak pojďme na to. Dobrý doktor Alban, hezké ráno. It's my.

0: Všechno nebo nic? Na Hit Radio Eva Farna a vlastně všechno nebo nic. To by se dalo udělat jako heslo naší soutěže, kdo pak to zvoní.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Protože dneska to mohlo být všechno, 6 000 korun, ale bylo to nic, protože my jsme zvonili v éteru jako diví a nikdo nám nepřišel otevřít. Konkrétně naši hlídce, která u vás dneska byla v okrese Zlín ve městě Napajedla.
2: Dneska to bylo 6 000 korun z toho důvodu, že v pátek nikdo nevyhrál 5 000, takže dneska jsme přidali tisícovku. No a tím, že dneska to taky nepadlo, tak zítra soutěžíte o 7 000 korun.
0: Takhle vlastně smůla dnešního posluchače je štěstí vaše, protože ano. Zítra je to, jak říká Jasmin, 7 000 korun, ale pozor, to není všechno, jako v teleshoppingu pozor, to není všechno, protože příští pátek, poslední den soutěže, někdo z vás vyhraje 50 tisíc korun.
2: 50 tisíc, to je extrémní částka. Tak prosím vás, kdo jste se ještě nezaregistroval do naší soutěže, kdo pak to zvoní, tak to udělejte klidně teďka. Utíkejte na web Hitradio, hitradio.cz a tam to na vás čeká.
0: Easy money. A skvělý hity za malou chvíli. Sandra is Avenue, Hollywood Hills, taky si a Gimme Gimme Love. Tak hezké ráno.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
3: Luxus. Prostor. Mazda. Styl. Dynamika. Mazda. Bonus. Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
4: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
5: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
6: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
7: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%. Skonto
8: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Attention!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
9: Yes, sir!
10: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
11: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: Čokoládovna Janek slaví narozeniny i Mezinárodní den čokolády. Nakupte v prodejnách nebo na čokoládovnajanek.cz za více než 1199 korun a získáte nugátový krém v hodnotě 329 korun jako dárek. Čokoládovna Janek.cz.
13: Jsem hrdina, jsem hrdina.
14: Co tady blbneš?
13: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
14: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
13: Vše na 211.cz.
14: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
13: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
15: Když už se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz

0: Posloucháte Hit Radio? Gimme Love a Sia v 8.49. Ještě než skončí pondělní snídaně, dám vám hádanku. Vzpomenete si na prohibici? Historicky první prohibici v naší republice. Tak schválně, kolik let zpátky to podle vás je? Protože právě dnes, 14. září, v roce XXXX vydal ministr zdravotnictví Leoš Heger kompletní prohibici, teda na alkohol, obsahující alkohol na 20%. Tak kolik typuješ ty, Jasmin?
1: Já to vím, takže nechci typovat, nechci hrát hloupou, ale ty očekala bych, že to je vlastně kratší doba.
0: Tak je to 14 let, bylo to 14. září 2012 a já když jsem to tady chvíli zpátky čet, tak si říkám, to není možný, protože přesně jak říkáš ty, mně přijde, kdyby to bylo třeba, nevím, 8 let, 8-9 let maximálně a ono to je 14, no. Tak mě by zajímalo, jestli si myslíte, že by dnešní národ zvládl další celoplošný zákaz tvrdýho alkoholu. Možná by to nebylo úplně od věci, protože tady se píše v tom článku, že člověče, třetina České republiky je závislá na alkoholu.
1: Třetina je teda dost, to třetina, není hezký číslo.
0: To je docela dost lidí. Kolik tady je lidí? 10 milionů? Takže víc jak 3 miliony lidí. No nic. Takže 14 let, no letí to, takhle nebudem tady brečet nad rozlitým líkem, nebo jak se to říká, pojďme hrát. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, hezké ráno.

0: Topic a A7S Breaking Me a taky poslední song. To je pondělní snídaní šampionů. Ta je v cíli, my vám děkujeme za další ráno.
1: Díky, že jste s náma byli, snad jsme vás probrali, vy nás celkem jo teda.
0: No a hlavně, zítra v 7 hodin 10 minut pokračuje naše soutěž Kdo pak to zvoní a máme pro vás ne 5, ne 6, ale 7 tisíc korun, tak pokud byste tyhle peníze chtěli vyhrát, není nic jednoduššího, než se registrovat na webu hitradio.cz.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
0: Tak to dneska nějak zvládněte, pondělí to půjde.
1: A zítra se slyšíme od česti, ahoj.
0: Ahoj v 6.
3: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, pozor, ve Valašských Kloboukách, jak je ulice Komenského, odbočka na Sichrov, tak tady řeší policie nehodu dvou aut a na místo vyrazily složky záchranného sboru, takže to tam bude asi o něco možná vážnější. Jinak momentálně jezdíme ve Zlínském kraji bez dalších nehod. Kdybyste vy o čemkoliv samozřejmě věděli, tak se můžete ozvat vaše dopravní info a co se hlavně děje na cestách. Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Cuha Auto. To jsou spolehlivá auta do města, na hory i chalupu. Cuha Auto. Autorizovaný prodejce a servis nových i ojetých vozů Renault a Dacia. Navštivte nás v srdci Valašska na Vsetíně Bobrkách nebo na cuhaauto.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Šrouby v ruty matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky.
9: Ve Slušovicích u Dostihovky.
2: On air.
10: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
11: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Začíná 10. ročník akce Pěšky do školy, která má zlepšit pohyb dětí a omezit jejich dovážení do škol auty. Cílem je dlouhodobě proměnit návyky dětí a rodičů. Zapojit se mohou školy i jednotlivé třídy. K pátku bylo přihlášených asi 550 škol. Centrem Uherského Hradiště v sobotu prošel krojovaný průvod. Zapojilo se do něj několik tisíc lidí z města i obcí a mikroregionů na jihovýchodě Moravy. Průvod byl jedním z vrcholů slováckých slavností vína a otevřených památek. Na letošek připadá jejich 23. ročník. Ve svatovícké katedrále se znovu sejde 7 klíčníků, kteří otevřou dveře korunní komory a vyzvednou z ní korunovační klenoty. Svatováclavská koruna, žezlo a jablko, které se používaly při korunovaci českých králů, budou od úterý vystavené ve Vladislavském sále Pražského hradu. No a německý tenista Alexander Zverev ovládl poprvé US Open. Ve finále porazil na newyorském betonu domácího Bena Sheltona ve 4 setech. Nejvýše nasazený hráč získal po letošním triumfu na Roland Garros druhý Grand Slamový titul.
12: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
3: I když teďka ve Zlíně přestalo pršet, máme počítat s tím, že celý den se víceméně budou objevovat přehánky, mohou se večer taky objevit bouřky. Teploty dneska naměříme mezi 18 a 21 stupně Celsia. Dneska to nebude vyloženě nějaký hezký letní den.
2: Hit Radio Zlín.
3: Ale my makáme, že o pondělí v plném proudu, mašiny rozjeté, pokladny dávno pípají, v restauracích doloďují meníčka, na cestách formol. Pojďme se ale, kamarádi, ještě bavit o víkendu, o tom, jak jste se měli. Pojďte se podělit o své zážitky, napište nebo namluvte hlasovku na náš WhatsApp, probereme to společně a neuvěříte, co se stalo mně. Možná vám řeknu něco o vašich dospívajících dětech.

Kdyby se pořád ještě někomu nedařilo se pořádně otevřít ty oči, tak Linkin Park Lost si myslím, že mohli navodit docela dost energie do vašich těl a na to pondělní pracování. Posloucháte Hit Radio Zlín? Já jsem se vás ptal, jak jste si užili víkend, a Martin psal, že byli ve Zlíně na náměstí na burger a prej super. Verča zase slavili 50 a že ještě trošku bolí hlava. No jo, pondělí bývá ostré. No a Kuba zase psal o slavnostech vína, že prej tam bylo tolik lidí, že se nedalo ani hnout. No musím říct, že mi to taky říkalo několik známých, ale že prej dojeli ve 2 ráno a vlastně to bylo úplně jedno. Já vám ale musím říct, co jsem dělal já. Mě totiž pozvali moji synovci na chatu na oslavu svých narozenin. A žena mi říká, ty prosím, co tam budeš dělat mezi těma mladýma? A já jsem si to vzal jako takovou challenge, tak říkají mladí, že jo? Tak jsem si říkal, ty budu se tam vlastně podívat a zjistím pro rodiče, že udělám takový průzkum, jak se vlastně ti mladí dneska baví. Tak minimálně na Slovácku se nemusíme ničeho bát, sice jako byl tam ten mobil, že jo, ale normálně fotili se klasickým digitálem, táborák, kytara, písničky, dokonce jako i ty, co jsem hrál, já znali, jako třeba stánky a podobně, soudek, tekuté švestky, nic závadného. No a prej mladí jenom sedí doma. Já musím teda říct, že jak byli všichni o 20 let mladší, jak já, bylo to trošičku divné, jeden mi tam pořád říkal stréco, ale zvládli jsme to. Normálně ještě bych pořád jako dokázal ty mladé utáhnout. Ale můžu vám rodiče říct, je to v pohodě. They say

tuhletu pesku jsme sáhli hodně hluboko do šuplíku. Krištof a jejich obchodník s deštěm. Prosím vás, schválně se podívejte teďka, jestli máte prostor na fotky z roku 2002. To byl ještě Richard Krajčo Ucho. S prominutím. V říjnu má ale vyjít deska, nová deska skupině Krištof a my vám ochutnávku už hrajeme. Ne, nebyl to obchodník s deštěm, nebude tam žádná reedice, ale Půlnoční hřích, to určitě znáte. Tak já si myslím, že se máme na co těšit, protože ten zvuk bude samozřejmě nový, moderní. Točilo se i v Anglii, prostě zase to bude bomba. Tak ale musíme si počkat do října na komplet nahrávku. Já ale co posílám za muziku, abyste nemuseli čekat dlouho, ať máte v uších skvělé oblíbené hity. Tak za chvilinku Shakira Zul na Hit Rádio Zlín. Hezké dopoledne.

mě, ať otevřou. Kdo fakt to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7:10 někomu přivezeme cash až domů. A

0: Kristýnu na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
2: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
3: Zlín. Město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz.
4: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnik se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
6: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
7: Hotovo?
8: Hotovo!
7: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
9: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny a při této příležitosti bychom chtěli poděkovat našim věrným zaměstnancům.
10: A dneska bychom chtěli poděkovat Milanovi. Dobrá práce, Milane!
11: Rudolflešení.cz.
12: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
13: Tiskne, kopíruje, skenuje.
12: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
13: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
14: Tisknu levně CZ.
15: Náplně hned.
16: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný.
15: Tak dobře poslouchejte.
16: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
17: House Running.
15: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
16: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
15: Budete viset 101 metrů nad zemí.
16: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
18: Maminko!
15: Prostě pořádnej adrenalin.
16: Tenhle zážitek najdete pouze na...
19: Firma na zážitky.
15: CZ.
0: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Michael Schulte a Rehab. A na Hitradio Zine pro vaše hezčí dopoledne. Víte, kolik se v průměru otevře nových úseků dálnic v České republice za jeden jediný rok? Já jsem to dohledal, je to něco přes 20 kilometrů, někdy je to víc, ale tohle to je takový dlouhodobý průměr. Kdybychom se měli s někým srovnávat, nezní to až tak hrozně, když vám řeknu, že Slováci otevřou něco málo přes 10 kilometrů. Ale brzy se nám zprovozní jeden důležitý úsek pro Zlínský kraj a bude to 3-kilometrová trasa, která propojí Valme s Novým Jičínem, takzvaná Palačovská spojka. Ale představte si, o víkendu se tam teď potulovali chodci, rodinky z kočárky, cyklisté, bruslaři. Kde si jen tak můžete zajít nebo jako projet se na bruslích po dálnici. On to musí být zvláštní pocit, protože přece jenom, kdo jste někdy stál na dálnici, tak víte, jako, jak je to obrovské, že jo? Když tam člověk jede autem, tak to až tak nevnímá, ale když tam jako stojíte, tak je to úplně gigantické a musí to být fakt jako takové jako já nevím, až možná mrazení, že se pořád otáčíte za sebe, jestli tam třeba nepojede nějaký blázen těch 130, musí to být zvláštní. Ale tohleto se mohlo teďka odehrát, protože lidé si mohli právě na dálnici tady ve Zlínském kraji zajít. 3 kiláky za měsíc otevřou a zase to bude jezdit o cosi lépe kolem těchto měst, které jsem zmiňoval.

0: Osmkrát zahřála asi minutu před 10:15 Black Eyed Peas a Pumped It na Hit Radio Zlín. Pracovní týden už se rozjíždí. Víte, jak vůbec vlastně má člověk začít takový pracovní týden? Má to být prý v poklidu, nic se nemá přehánět a nejlepší je si na začátek dát něco snažšího, protože potom celý pracovní tým bude motivován, protože to bude hnedka splněno, třeba hned v pondělí. Tak si dejte třeba, že si vyberete, kam budete celý týden chodit na meníčko, nebo si dejte jako úkol, že každý den si pustíte Hit Radio Zlín. To nejsou složité úkoly a dá se to velice jednoduše splnit, protože na Hit Radio Zlín vám hrajeme velké hity, tak je dobré nás poslouchat. Za chvilinku třeba Danza Kuduro a nebo Anastasia, to jsou pecky, které vám nabízím takhle v pondělí dopoledne.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Trenírkarna.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
5: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
6: No to není možný.
5: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
10: Gap. Individual style for every generation.
11: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
12: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.

0: pátek nám hráli v Kroměříži a teď na Hydrádiu Zlín. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, na Václavské, na Kudlově jsou v sobě dvě auta, mezi Kostelcem a Němčicemi řeší policie nehodu také dvou aut. A pozor, pokud byste jeli po D1 na 256. kilometru ve směru na Prahu, je odstavený osobák. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: KGM Corando, Torres i Action teď v akční nabídce od Unicars.cz Zlín. Přijďte si prohlédnout KGM do Unicars.cz Zlín.
6: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
7: Vinylovou? A bude sama hrát?
6: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
8: Experto Family. Od V podlahy.
9: Šohaj aj dcérky, zámecký rineček ve Zlíně je tu. Čekají u vás nejlepší moravská vína, vystoupení folklorních souborů nebo rozhlasový orchestr Broln. Bude aj výstava a nebude chybět oblíbený workshop modrotisku. 19. a 20. září od 14 hodin v Sadu Svobody. Vstup zdarma. Více na kulturazlin.cz. Ej!
10: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
13: Deset hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. České korunovační klenoty se zase ukáží veřejnosti. Svatováclavská koruna, žezlo a jablko, které se používaly při korunovaci českých králů, budou od úterý vystavené ve Vladislavském sále Pražského hradu. V kolektivu se snadno šíří nachlazení a další infekce. Děti už jsou třetím týdnem zpátky v lavicích a právě začátek školního roku je proto vhodný čas připomenout si základní hygienické návyky. Ty přiblíží mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Bátok.
14: Důležitá je důkladná technika mytí rukou, teplou vodou a mýdlem po dobu alespoň 20 sekund. Po příchodu zvenku, před jídlem i po použití toalety. Děti by si měly osvojit pravidlo kýchat a kašlat do loketního ohybu místo do dlaní, kterými v zápětí saháme na kliky, hračky nebo zábradlí.
13: Pomoci může také pravidelné větrání učeben. Prezident Spojených států Donald Trump prohlásil, že Ukrajina by neměla útočit na ruské rafinérie. V neděli v Irsku novinářům řekl, že vyzval ukrajinského prezidenta Zelenského, aby ukrajinská armáda neútočila na ruské ropné cíle, protože to prý škodí celému světu. Ukrajina se už od února 2022 brání ruské invazi. Zemřel bývalý fotbalový reprezentační brankář Luděk Mikloško. Uvedl to server eSport.cz. Informaci o jeho úmrtí potvrdil zdroj blízký Baníku Ostrava, kde 64-letý Mikloško chytal v letech 1982 až 1990 a od roku 2022 tam působil v roli šéfa sportovního úseku.
15: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
0: Normálně člověk jde mluvit o počasí a na Mlacovou se rozesvítilo sluníčko, ale jinak máme zataženou oblohu a teploty teď momentálně měříme kolem 17 stupňů. Dnešní maxima 21 a máme počítat s tím, že se většinou bude objevovat déšť. Přehánky, místy mohou být srážky intenzivnější, tedy hlavně na severu našeho kraje a výjimečně se může vyskytnout i bouřka.
11: Hit Radio Zlín.
0: Kamarádi, když je pondělí, tak já vám řeknu dost důležitou informaci. Proč byste si ve středu neměli dávat odpolední směnu? Proč byste možná měli mít volno, i pokud máte třeba hraní ve čtvrtek? Za chvilku vás připravím na největší událost tohodle týdne, ale taky si pustíme samozřejmě muziku, tady budeme hrát spousty Imagine Dragons, Cyril a nebo Poetika, už za chvíli.

0: soutěže a vrátilo ho to do let minulých. Nick Cayman na Hit Radio Zlín. Přátelé, máme pondělí, ale hlavní událost tohoto týdne se odehraje ve středu. Krajský hokej. Zlín stihl odehrát už 3 zápasy, ve 2 bral plný počet bodů, Vsetín má za sebou zatím 2, ale právě ten třetí bude krajany zajímat nejvíc. Ve středu od 17:30 se totiž odehraje zápas, který má pokaždé dokonalou hokejovou atmosféru. Plné tribuny, zážitek, o kterém se prostě další den mluví v práci, o kterém se sem tam někdy mluví i na policejních stanicích. No, je to teprve začátek sezóny, ale proč si už teďka v září neužít tuhleto krajskou specialitu? Já, když jsem historicky chodil uvádět hokeje, tak to byl velikánský svátek jako pro to zázemí, pro ten realizační tým, který se stará o to, aby ten hokejový zápas proběhl v pohodě. No, je to něco velkého. Kdo půjdete ve středu na hokej? Klidně o tom dejte vědět a zatím si zahrajeme další muziku. Poetika, mám pocit, že tě ztrácím. Posloucháte Hit Radio Zlín?
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: Buší srdíčko pro muziku, jinému zase pro sport. Někdo je na hokej, někdo na tenis, někdo na fotbal. Já jsem mluvil před chvilinkou o tom, že nás ve středu čeká vele důležitý zápas ve Zlíně a bude to Zlín proti Vsetínu. A chodili mi tady zprávy, nebo já jsem vás to jako tak se zeptal, že jo, kdo půjde ve středu na hokej. No tak mi tady přišlo od Kuby, že se vůbec ptá, že si jdu ve středu na hokej, to je úplně jasné jak facka. My ty valachy vyklepnem, pak tady mám pár, nebo ne pár, ale jakože je tady vzkaz, co dělají berani s ovcema, a nebudu ho úplně jako celý číst, to budou se čistí fanoušci. No rozhodně to bude stát 100% ve středu za to. Já posílám muziku, než ta středa bude, tak ji odehráme opravdu, ale opravdu hodně. A ještě se musí udělat hodně práce, že jo? Přece jenom máme pořád pondělí dopoledne. Za 5 minut bude 10:30 a na vás už se těší Kelly Clarkson, anebo taky Zara Larsson. Takhle se nám tady ty holky sešly na Hit Radio Zlín.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Mikona Auto Zlín, váš prodejce vozů Opel. Mikona.cz.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
6: Den Zlínského kraje je tu. V sobotu 26. září v Baťovském areálu ve Zlíně vás čekají koncerty kapel Opět a Radeček, Pólí Garant, Fleret, Reflexy a další. Užijete si regionální dobroty, vinařskou uličku, řemesla a spoustu zábavy pro děti. Vstup zdarma. Více na denzk.cz.
7: Jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
10: Tak abyste ho nepromeškali.
9: V Auto Esa máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
10: Garanci kvality i výhodného financování.
9: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto Esa právě teď a výhodně.
11: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
13: Návštěva prodejny Ložnice 21 může způsobit chuť zůstat v posteli. Máme české ortopedické matrace, postele z masivu, přes 20 let zkušeností, odborný personál a odvoz staré matrace zdarma. Nyní slevy až 35%. Ložnice 21 ve Zlíně Svit, budova 51 nebo ložnice21.cz.
14: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví, a lítej v tom s námi.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
17: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
18: Spodní prádlo Elis. Dobrý den. Nepochopená? V Elis spodním prádle budete pochopená. Oblékneme nejmenší i největší poprsí. Elis, Uherský Brod.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

jakýkoliv den a v pondělí nám přináší lepší náladu. Lash Life na Hitradio Zlín. Mladý člověk žije úplně celý život na Moravě, že 40 let a pořád se má co učit. Slyšeli jste někdy názvy jako Top First, Vajlevka, Top Hit, Jojo, Top End, Haganta, Stanley, Gabrovská nebo Prezenta? Jakože ti, co mají sad, tak budou vědět, ale já jsem prosím vás tohle jmenoval odrůdy trnek, které se tady u nás v kraji pěstují a teďka samozřejmě se sbírají, že jo? A to jsem ještě neřekl všechny, prosím vás. Můžete mít ale vznešené názvy, ale potom, jak to skvasí, tak se stejně na konci řeší, jestli sa dá pit, anebo ne, anebo vlastně ještě jinak, dá sa, anebo dá sa pražákom.

0: Lady Gaga z filmu Zrodila se hvězda. Always remember us this way. Jestli jste neviděli ten film, podívejte se. To báječné. A Lady Gaga se nechala slyšet před pár lety, že chce natočit více filmů, ale taky řekla, že by chtěla mít rodinu. No a o víkendu se objevily na internetu fotky Lady Gaga s miminkem v nosítku. No samozřejmě hnedka bulvár spekuluje o tom, jestli náhodou dítko neodnosila náhradní matka, že nemá Lady Gaga bříško a podobně. Já jsem si říkal, tyjo, chudera ani nemůže být v klidu chvilinku maminkou, že jo. Golden je muzika, kterou posílám těm, které teďka třeba řeší tady tohleto, že se jim blíží termín porodu, tak věřte, že to určitě dobře dopadne. A bude se vám hodit i další muzika, kterou pro vás mám na Hit Radio Zlín. Nickelback a Lullaby, dáme si ukolébavku.
1: Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
7: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. xxl.kuchyně.cz.
11: Čokoládovna Janek slaví narozeniny i Mezinárodní den čokolády. Nakupte v prodejnách nebo na čokoládovnajanek.cz za více než 1199 korun a získáte nugátový krém.

0: prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například hovězí tatarák 250 gramů za trvale sníženou cenu 89,90 nebo kuřecí medailonky za trvale sníženou cenu 199,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio Zlín.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: David Račák má připravené zprávy, dohráli nám Eva Farná a Meraj. Za chvíli 11 hodin a co se v nich těch zprávách dozvíme? Například, že Petr Pavel dneska bude mít jednání na Pražském hradě o zahraniční politice a také, že se budou vyzvedávat korunovační klenoty České republiky. Přátelé, kamarádi, nejlepší dopravní servis na východě Moravy, pozor, mezi Kostelcem u Holešova a Němčicemi, tady se momentálně řeší nehoda dvou aut. Komplikaci máme taky ve Zlíně, na Kudlově, na ulici Václavská, tady jsou dvě auta v sobě, bohužel tam bylo zranění, takže budete muset počítat s delším omezením až asi do 12 hodin. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
3: MG teď u Unicars.cz Zlín za ty nejlepší možné ceny. Přesvědčte se na www.unicars.cz. Když MG, tak od Unicars.cz Zlín.
4: Franto, co pa všechno se dá sušit?
5: Ovoce, houby, bylinky i maso.
4: A tvůj bůček?
5: Ten už nestihneš.
6: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
9: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Prezident Petr Pavel bude dnes v podvečer jednat na Pražském hradě o zahraniční politice, aktuálních tématech a také o své účasti na valném shromáždění OSN s premiérem Andrejem Babišem. Schůzka se uskuteční po vyzvednutí korunovačních klenotů ze svatovítské katedrály. Město Kroměříž otevřelo přestavěný pavilon K v areálu Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka. V budově vzniklo zázemí odlehčovací pobytové služby pro dospělé. Kapacita se zvýšila z 12 na 15 lůžek. Zájem o službu je obrovský. Za první tři dny stonání doma zaměstnanci možná už brzy nedostanou žádné peníze. Minister práce Aleš Juchelka podpoří návrat tzv. Karenční doby, který chtějí navrhnout koaliční motoristé. V diskuzi řekl, že zrušení náhrady mzdy v prvních třech dnech nemoci chtějí zaměstnavatelé. No a hokejisté Plzně deklasovali v lize mistrů Bordeaux 10-4 a po čtvrté výhře mají jistý postup do play-off. Liberec v domácím prostředí porazil Štýrský Hradec 6-2. Po druhé v soutěži vyhrál a poprvé naplno bodoval.
10: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki, nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
0: Počasí vypadá tak, že se na nás usmívá teď momentálně, ale mohou se objevovat přehánky, výjimečně i intenzivnější, taky bouřka, ale k večeru nakonec všechno by mělo ustat a dokonce by se měla zmenšit oblačnost na polojasno. Naší maxima kolem 21 stupňů.
7: Hit Radio Zlín.
0: Když jsme u těch čísel, dneska někdo od nás mohl mít 6000 korun. Jenom tak, prostě jenom tak, že se podíváte, jestli za vašimi dveřmi někdo není. Ano, takhle se to v pracovní dny na Hit Radio Zlín děje. Jak se dostat jednoduše k penězům, to vám řekneme už za chvíli, ale taky vám prozradím, jak se jednoduše dostat ke skvělé muzice, k těm největším hitu. Stačí poslouchat. Teď přijdou Coldplay.

0: Já vám řeknu, co jsem dneska ráno dělal. První mě volá náš malý do pokojíčku. To bylo prosím vás nějak po 4. hodině ráno. Potom mi volá Šárka, že jestli jedu do těch napajedel. Já jsem byl samozřejmě v Topolné, tak jsem aspoň si koupil čerstvý chleba. Přijel jsem na správné místo, no a potom mi volá Michal s Jasmin, jestli někdo vyběhnul před barák.
1: Kdo pak to zvoní s Hitrádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Vy, co jste ráno poslouchali 7.10, tak víte, jak to dopadlo. A musím říct, že teda za celou tu dobu, co jsem tam v té ulici strávil, co jsem se tam pohyboval, nevyšel ven vůbec nikdo, vůbec žádného domu, ani jako do školy. Nikde nikdo. Říkal jsem si, to je zvláštní, to jsme jako se vydali do zajímavé ulice. No takhle to vypadalo.
2: Zvoníme teď. Startuje limit 30 vteřin, tak pojďte se podívat, vy, kdo jste registrovaní, jestli venku nepotkáte Filipa Bartka s 6000 korunami nad hlavou.
3: Já, a přesně mám je nad hlavou, přesně takhle mávám. Je tady přiotevřená branka, ale pořád ještě jako se nikdo neukazuje.
2: Posledních 12 vteřin.
3: Projel traktor.
2: Tak ať je nevezme ty prachy, prosím tě. Z ty ruky.
3: No, chováme, chováme.
4: Pojďte ven rychle, už to
3: nikdo
4: hoří.
3: Nejde.
2: Nic, jo?
3: Ne, ale branka je pořád přiotevřená.
2: No teď už to je jedno.
0: Hlavně nenechávejte jenom otevřené nebo přiotevřené, prostě musíte fakt vyjít. Zítra, jak jste jistě poznali, hrajeme o co si víc, hrajeme o 7000 korun. Hlavně se musíte registrovat, skočte na náš web a držím palce, ať třeba u vás zrovna zastaví hlídka Hitrádia.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: jestli z toho víkendu měli nějakou grilovačku nebo táborák, tak možná tam tahle ta skladba padla. Tomáš Kluza, pocity, teď ale na Hitrádiu Zlín. No tak jako fanoušci si oblíbili Tomáše Kluse, tak on si oblíbil Mladcovou, ne že by sem jezdil vyloženě na táboráky, ale už tady za poslední roky byl podruhé natáčet, pokud teda nepočítáme, že o ty úplné začátky. On se vlastně zrodil v téhleté krásné části Zlína. No a já se těším, až zase vypustí do světa nějaké další počiny, které právě tady na Mladcové vznikaly. Ono, to je jako taková vzácnost, že víte, kde se natáčí ty desky a třeba, že ty interprety můžete i potkat. To se vám může stát jedině tady u nás kousek od rádia. Katy Perry vám budeme hrát už za malou chvíli, anebo Teddy Swims se sem přijde podívat. A jeho Lose Control?
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Cuha Auto. To jsou spolehlivá auta do města, na hory i chalupu. Cuha Auto. Autorizovaný prodejce a servis nových i ojetých vozů Renault a Dacia. Navštivte nás v srdci Valašska na Vsetíně Bobrkách nebo na cuhaauto.cz.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naše písničky.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz.
4: Spodní prádlo Elis. Dobrý den. Nepochopená? V Elis spodním prádle budete pochopená. Oblékneme nejmenší i největší poprsí. Elis, Uherský Brod.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Silný jako člověk, když přijde do práce v pondělí, tedy Swims Lose Control na Hit Radio Zlín. Já jsem včera u babičky, že jo, takový ten nedělní, odpolední, tradiční, ne nešvar, ale taková ta tradiční činnost, navštívíte babičky. Já jsem si tam dával zmrzlinu a říkal jsem si, tyjo, to je takové divné, ne, v půlce září, ale tak pořád ještě v sobě, jak si to léto máme a že to stálo za to a že to bylo léto s velkým L, dokazuje i čísla. Akvaparky v Uherském Brodě a v Uherském Hradišti přivítali téměř 100 000 návštěvníků. Dalo by se vlastně mluvit o rekordní návštěvnosti, co se koupání týče přes tohleto léto. Tak já doufám, že vy jste si užili léto na maximum, jakože tím myslím, že jestli byste si psali prázdninový deník, že by tam na stará kolena bylo co číst. My jsme tady tohleto zavedli s naším Matýskem. On teda bere momentálně jako trest tady tuhleto činnost, že musí kreslit a psát, ale víte, jak to bude potom krásné a milé, když si za těch pár let, třeba i za pár desítek let, přečte, že tehdy a tehdy poprvé spal počírák, anebo něco takového. Můžete taky navrhnout dětem, kdyby odpoledne si jim ještě moc nechtěl učit do školy, že třeba můžou dělat prázdninový deník. Pak nevím, jestli nebude lepší fakt počítat tu matematiku, anebo malovat do prázdninového deníku.

0: naprosto všechno. Energie, radost a tvorba. Prostě dokonalá. Rose a Bruno Mars na Hitradio Zlín. Bruno Mars se kdysi nechal slyšet, že AI nikdy nemůže nahradit pocit, když vidíte vystupovat umělce naživo, což je pravda, že když by tam byly počítače, bylo by to takové trošičku jiné. No ale představte si, když už jsem u té umělé inteligence, firma, která stvořila ChatGPT, se rozhodla, že zpomalí vývoj nových modelů umělé inteligence a prosí o to samé ostatní firmy, které se tímhletím mobilitým zabývají. Teďka je otázka, jestli jako se nebojí, že je předběhnou a budou tam rychleji. A nebo fakt reálně něco hrozí, že by se to mohlo zvrtnout. No, uvidíme. Je to ale fakt jakože otázka asi roku, možná měsíců, kdy se dozvíme, co všechno umělá inteligence už dovedla a co všechno jako napáchala. A potom si budeme moci pustit Aviciho, stejně jako za chvilinku na Hitradio Zlín, skladbu Wake Me Up. Filip Bartek vám přeje hezké dopoledne.
1: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
2: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nýtky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky. Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
6: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
10: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne.

0: ten foťák bude dobrý, tyjo, tak už nebudu mít ani jednu ledvinu.
1: Tam první padla na 15 tehda.
2: Vy jste snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Ve Zlíně je ještě uzavřená Václavská ulice. Dopoledne se tam stala vážná nehoda. Každou chvilku už by to ale mělo být průjezdné. Opravuje se povrch Sokolské ulice ve Zborovicích, projíždí se Kyvadlově jedním pruhem. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Šohaj aj cérky, zámecký Rineček ve Zlíně je tu. Čekají vás nejlepší moravská vína, vystoupení folklorních souborů nebo rozhlasový orchestr Broln. Bude aj výstava a nebude chybět oblíbený workshop Modrotisku. 19. a 20. září od 14 hodin v Sadu Svobody. Vstup zdarma. Více na kulturazlin.cz. Ej!
3: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
4: Tomas Arsov v Tetě?
3: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
4: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
3: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
5: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia, již 30 let vaší ideální volbou. Více na Škoda Auto.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Prezident Petr Pavel bude v podvečer jednat na Pražském hradě s premiérem Andrejem Babišem. Řešit budou zahraniční politiku, aktuální témata a také prezidentovu účast na valném shromáždění OSN. Minister zahraničí Petr Macinka se jednání nezúčastní, ač pozvání od hradu dostal. Podvodníci nepolevují a dál zkoušejí z lidí vylákat peníze. Stále se objevují falešné zprávy o údajném dluhu na zdravotním pojištění. Jak to vypadá v praxi, popisuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
3: Varování před dluhem na zdravotním pojištění a jeho nutné zaplacení ještě daný den. To je obsahem falešné SMS zprávy, kterou rozesílají podvodníci. Cílem kyberšmejdů je opět získání platby a přístup k bankovním účtům obětí podvodu.
2: VZP nikdy nerozesílá SMS zprávy s výzvou k okamžité platbě prostřednictvím přiložených odkazů. Letošní úroda jablek a hrušek bude horší, než se čekalo. Jarní mrazy, dlouhodobé sucho a krupobytí výrazně zasáhly české sady. Ovocnáři navíc počítají s menšími plody a nižším podílem ovoce vhodného k prodeji. Podle Ovocnářské unie můžou ztráty na tržbách přesáhnout až miliardu korun. Teď ještě pohled k nám.
4: Řada obcí ve Zlínském kraji se může těšit na nové projekty. Zlínský kraj schválil dotace pro 11 investic. Ostrožská Nová Ves využije peníze na proměnu návsi. Mivnice zase obnoví dům, kde bude zázemí pro volnočasové aktivity dětí i půjčovna krojů. Valašská Bystřice zmodernizuje druhé patro základní školy a základka ve Velkých Karlovicích bude mít venkovní učebnu.
5: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki, nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
4: Někde už se nám na východě Moravy vyjasňuje, stále se ale může přihnat i přeháňka. Místy i docela silná. Teploty 18 až 21 stupňů. Noční minima budou zhruba u desítky.

odpoledne a také pondělí začínají srdcovky na Hitrádiu. Přeju krásný den. Ano, dneska je pondělí a pondělí už není pouze název dne. Pondělí je emoce, pondělí je přídavné jméno, sloveso i citoslovce. Když se dneska někoho zeptáte, jak se má, a odpoví vám, pondělí. Tak přesně víte. Takže snad toho dneska nemáte moc a jestli ano, chce to prostě jenom dobrý oběd. A po obědě taky dezert. A kafe. A taky srdcovky na Hitrádiu. Ty začínají tedy právě teď a stylově začneme s zpěvačkou September, když máme venku ten September. Tak ještě jednou pohodové pondělí s Hitrádiem.

0: 3 září, v rádiu září a venku taky září.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: To byla Září, tedy zpěvačka September, která zářila chviličku tady u nás na Hit Rádiu. Srdcovka číslo 1 ve 12 hodin a 7 minut přesně. A my půjdeme do armády. Ano, je to mimochodem 21 let, co máme v Česku profesionální armádu. Kluci už nechodí na vojnu a mladí tak pomalu ztrácí disciplínu i úctu k autoritám, to tak je. Ale na druhou stranu, za mě, zase nestrácí po škole 2 roky života. No a tak se ptám, pánové, co jste byli na vojně? Jo, úplně na rovinu. Úplně na rovinu, jak vzpomínáte na vojnu? Šli byste do toho znova, teď s těma zkušenostma? A nebo třeba jenom na kratší dobu? Na rok, na půl roku? Máte nějakou historku z vojny? To většinou jsou nejčastější historky, když se takhle jako chlapi potkají, tak většinou vzpomínají právě na vojnu. Tak dejte vědět na 777-937-777 a dámy, vy klidně můžete se zapojit taky. Chtěl bych vědět, jestli si pamatujete, když ten váš šel na vojnu, jestli vám vydržel vztah, jak se to vnímali, tak mi napište zprávu nebo pošlete hlasovku, ať už to bude nějaká historka nebo jenom názor na vojnu. Dáme si dneska tady takový jako trošku zelený téma, vojensky zelený. A k tomu tak si taky dáme píseň od skupiny Status Quo, In the Army Now, což je píseň z roku 1986 a to je docela paradox, protože právě ročník 1986 je první ročník v Česku, co už nešel k odvodu. Tak teď tady na Hit Rádiu jdeme tak trošku do pozoru, můžeme salutovat Status Quo, In the Army Now, srdcovka číslo 2.

0: Shania Twain na Hit Radio jako třetí srdcovka.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Co aktuální píseň podle toho názvu Man I Feel Like Woman, tedy chlapec, cítím se jako žena. V dnešní době identifikování se jako různý pohlaví, reoperací pohlaví a tak opravdu docela aktuální. I když teda Shania Twain v této písni to opravdu myslela úplně jinak. Dneska neprobíráme přerod z žen na muže nebo vráceně, ale z kluků na chlapy. Jak vzpomínáte na vojnu, jsem se ptal v dnešních srdcovkách. Honza píše, hele, vojnu jsem nesnášel, ale s odstupem času musím uznat, že to nějaký efekt mělo, zocilil jsem se, ale opravdu to bylo zbytečně dlouhý, stačilo by půl roku a myslím, že by na půl roku měli jít opravdu všichni. Další zpráva, ta je i od vás, dámy. Jana píše, ahoj, já jsem měla manžela na vojně v Pardubicích a každý den se mu psala dopisy. 700 dopisů se mu napsala. Bohužel už není mezi námi, ale byl moje láska největší celoživotní. Zdraví Jana. Tak děkuju za tuhle zprávu. Koukneme taky na hlasovky.
3: Ahoj, tady Tomáš. Šel bych zase na vojnu, byla tam sranda. Sloužil jsem u velitelské zabezpečující letky Miškovice PDO 8407 a bylo to fakt super, ale taky zařezávačka. A pak na velitelství územní obrany 8529. No tam to bylo taky super. Takže a ty mladý bych tam nakopal, protože to je samej metrouš, samej slaďouš, ale tam já bych jim měl takový čočky, kde jich byl jejich mázlo, že by čuměli jak banán na nový vrata. Tak zatím čau.
0: Děkuju, jako kdybych byl na vojně najednou. Úplně to slyším. Tak, další zpráva. Ahojky Super Radio, já jsem se seznámila s vojákem z posádky ze Stříbra a vzala jsem si ho i za manžela. Vydrželo nám to 20 let. Krásný jeden rok života, seznamování a čekání, zda to vydrží. Ráda na to vzpomínám. Tak ty vzpomínky dámy mají určitě trošku jako jiný než chlapy. Někomu ta vojna vyhovovala, chápu, že někdo se tam i bál, což Tomáš je takový jako jasný důkaz asi proč. A jak vzpomínáte vy? Dejte vědět, teď Amy Winehouse.

0: Lukáš, který píše, čau, na vojnu vzpomínám v dobrým, i když myslím, že to někdy byla ztráta času, plnit úplně nesmyslný rozkazy, jenom proto, že je to rozkaz, to bylo stupidní. Ale taky mě to zocelilo, to jako jo, souhlasím, že bych tam dnešní mládež na pár měsíců poslal. Taky jsem sloužil ve Stříbře, tak zdár. Lukáši, díky za zprávu. Tolik dneska k vojně a vašim vzpomínkám. Přišlo mi tady ještě spoustu jako různých historek, ale to by bylo fakt jako udělat si nějaký hodinový podcast, jak bylo na vojně. Na to bohužel nemáme čas, protože musíme dát taky prostor i vám, kdo by se si chtěli zahrát dneska srdcovku na přání. 777-937-777 je telefonní číslo. Napište mi, co byste chtěli slyšet, nebo klidně pošlete hlasovku, to nechám na vás. Za chviličku si dáme srdcovku na přání.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
3: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
4: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
5: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
6: Gap. Individual style for every generation.
7: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
8: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
10: Čokoládovna Janek slaví narozeniny i Mezinárodní den čokolády. Nakupte v prodejnách nebo na čokoládovnajanek.cz za více než 1199 korun a získáte nugátový krém v hodnotě 329 korun jako dárek. Čokoládovna Janek.cz.
11: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
12: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
13: Tak dobře poslouchejte.
12: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
12: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
13: Budete viset 101 metrů nad zemí.
12: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
14: Maminko!
13: Prostě pořádnej adrenalin.
12: Tenhle zážitek najdete pouze na...
15: Firma na zážitky.
13: CZ.

0: Spodní prádlo Elis, dobrý den. Nepochopená? V Elis spodním prádle budete pochopená. Oblékneme nejmenší i největší poprsí. Elis, Uherský Brod.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Dozen. Co tě nezabije, to tě posílí. What doesn't kill you, make you stronger. Na Hit Radio. No a my jdeme na srdcovku na přání.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: S vámi Jirka Pelnář. Jsem rád, že mi posíláte na WhatsApp Hit Radio s číslem 777-937-777 vaše tajná přání. Co byste chtěli slyšet? No a dneska vybírám Lucku. Lucka napsala, ahoj Jiříku, ten podzim venku je unavující a pondělí je dnes v práci šílené. Ideálně bych snědla alespoň 3 tabulky čokolády na energii, ale nemohu si to se svými kelly dovolit. Nemáš nějakou srdcovku, kde by čokoláda hrála hlavní roli? Děkuju, zdravím. Díky. Jestli jako něco, co jsem v pondělí potřeboval, tak je přesně jako tohle úkol, takhle náročnej. Taky to mám těžký v pondělí, taky potřebuji nějaký rozjezd. Ale jo, samozřejmě, od toho jsem tady. Tak když čokoláda, tak si dáme čokoládu. Mám teda tady hodně jako archivní čokoládu. Už z roku 1975. Britská soulová skupina Hot Chocolate. Horká čokoláda, to se hodí i do toho počasí. Takže je to spousta energie a taky něco na zahřátí, když už venku ten podzem trošku je. No a holky, dneska vám to hrozně sluší.

0: blízko, tak všechno mám.
1: Poetika a blízko, posloucháte Hit Radio. Teď akorát tady koukám na Instagram Poetiky a mají tam nějaký jako záznam z koncertu, který jsem fakt vydařil a píšu tady jako, že tohle pro ně bylo naprosto strhující. A říkám si, já jsem ještě asi nikdy nebyl na koncertě skupiny Poetika. Tak pokud to máte úplně stejně, možná bychom si mohli dát nějaký předsevzetí a třeba to příští rok změnit. Ať podpoříme taky ty český umělce, nejenom ty úplně ty největší český umělce, ale i tady ty kluky, který tu hudbu taky dělají, protože je to baví. Poetika a blízko, další tedy hit tady u nás na Hit Rádiu. Do 13. hodiny stihneme ještě například Lady Gaga, nebude chybit ani Kamera. Ve 14 hodin nejnovější zprávy, tedy ve 13. Ale bylo by to dobrý, ne, kdyby už byly dvě. Kdyby to pondělí utíkalo takhle rychle, vůbec bych se nezlobil, kdyby to šlo ob hodinu. Ve 13 hodin tady nejnovější zprávy, to vám řekneme, kde se co děje a možná taky, jestli a který z politiků se bude veřejně omlouvat na sociálních sítích. Počkejte se na to.
2: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
3: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
4: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
5: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, tak se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
6: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
5: Všechno, zachraňte nás.
6: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
5: O, děkuju.
6: To my děkujeme.
7: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek, 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel, 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
9: Návštěva prodejny Ložnice 21 může způsobit chuť zůstat v posteli. Máme české ortopedické matrace, postele z masivu, přes 20 let zkušeností, odborný personál a odvoz staré matrace zdarma. Nyní slevy až 35%. Ložnice 21 ve Zlíně Svit, budova 51 nebo ložnice21.cz.
10: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
11: Pak přijeďte do AutoESA.
10: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
11: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
10: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
11: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
12: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
15: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem smyslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátele na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den smyslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
16: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
17: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
18: Tiskne, kopíruje, skenuje.
17: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
18: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
19: Tisknu levně.cz.
20: Náplně hned.

0: v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Selaví, tak to je poslední hit mezi 12. a 13. a my říkáme Selaví dnešnímu poledni, jdeme na zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pozor na hlavním tahu z Bystřice pod Hostýnem na Valmes. V Loukově nefungují světla na železničním přejezdu. Na místě provoz koriguje policie. Ve Vizovicích stále jezdíme kyvadlově směrem na Valašskou Polanku. Potrvá to až do půlky prosince. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Trenýrkarna.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
5: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
6: No to není možný.
5: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
8: KGM Corando, Torres i Action teď v akční nabídce od Unicars.cz Zlín. Přijďte si prohlédnout KGM do Unicars.cz Zlín.
9: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
10: Vinylovou? A bude sama hrát?
9: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
11: Experto Family. Od V podlahy.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek se má omluvit hnutí Duha. Nepravomocně mu to nařídil pražský městský soud kvůli výroku, kterým ekologickou organizaci spojil se smrtí lidí při povodních. Reakce poslance zatím známá není. Podnikatelé by si měli dát pozor na změny spojené s návratem EET. Nová pravidla se totiž budou týkat i některých plateb, které se dříve evidovat nemuseli. O co jde, popíše mluvčí ministerstva financí Šárka Pavlasová.
3: Evidovat se budou platby uskutečněné při osobním kontaktu se zákazníkem, ať už půjde o hotovost, kartu, mobilní telefon, chytré hodinky, prsten nebo QR kód. Nově se tak evidence vztáhne i na moderní způsoby plateb, které dnes podnikatelé běžně používají.
2: Naopak běžné bankovní převody, úhrady faktur ani další platby na dálku evidenci podléhat nebudou. Zemřel bývalý fotbalový reprezentační brankář Luděk Mikloško. Na sociálních sítích o tom informoval Baník Ostrava, kde 64-letý Mikloško chytal v letech 1982 až 1990 a od roku 2022 tam působil v roli šéfa sportovního úseku. Zemřel po těžké nemoci. Teď se ještě podíváme k nám.
4: Ve Zlíně a Otrokovicích budeme mít opět na jeden den MHD zadarmo. Mezinárodní den bez aut nás čeká příští úterý. Jde o závěrečnou akci v rámci Evropského týdne mobility. Ten začne už tuto středu a nabídne spoustu akcí především v Otrokovicích. Třeba cyklovýšku po stopách Tomáše Bati, snídaní u cyklostezky zadarmo nebo společná cvičení.
5: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
4: Na východě Moravy čekejme v nejbližších hodinách polojasno až oblačno, lokálně přehánky a teploty u dvacítky. Zítra bude slunečno po celý den a až 23 stupňů.
0: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
6: A my pokračujeme dál. Pondělní odpoledne se ponese v duchu také předpovědi počasí, protože to všichni sledujeme. Na jednu stranu se na nás řítí informace o tom, že bude až 27 stupňů a že tady bude zase horko. Hned na to přijde nějaká šílená zase jako změna a budeme skoro mrznout. Tak co si člověk má vzít tento týden na sebe? I to budeme řešit dneska mezi 13 a 14 hodinou. Teď Dua Lipa.

Pitbull Back in Time na Hit Radio, 13 hodin 13 minut, posloucháte Hit Radio. Máte doma gumovky? Jestli ano, tak super, protože ty se vám letos na podzim hodí. Asi to bude opravdu hit podzimu, protože to vypadá podle předpovědi, že místo procházek v křupavém, popadaném barevném listí, tak se budeme listopadu brodit bahínkem, protože má opravdu listopad celý propršet. Takže pokud jste přemýšleli nad novým kouskem do šatníku letos na podzim, asi bych začal u botníku, tady konkrétně u bot. A pokud na gumáky úplně nemáte odvahu to takhle nosit do práce nebo kamkoliv do města, chce to nějaký funkční boty. O tom žádná, s membránou a ideálně protiskluzovou podrážkou. No a i když se už možná dámy těšíte na svůj oblíbený svetr, že na čase to konečně vytáhnout, tak nespěchejte, v říjnu ho asi tak moc potřebovat nebudete, protože podle předpovědi má být říjen doslova sluníčkový. Je to zvláštní, no, prostě každý z nás si pamatujeme doby, kdy normálně bylo jaro, léto, podzim, zima, a teď koukáme, že asi časem tu zimu úplně vyškrtneme a možná, že se ještě dožijeme i doby, kdy budeme střídat pouze dvě roční období, a to léto a podzim. No, my si s tím nějak poradíme, ale jako co dám dětem do školky a do školy na sebe, tak to teda fakt netuším. A ještě navíc, kdo to bude platit. No, tak s tím vám můžeme pomoct. V naší hře Kdo pak to zvoní? Jsou tam nějaké tisícovky, čekají na vás. Kolik přesně, to vám řeknu za chvíli. Teď Leony.

0: a 20 minut. Posloucháte Hit Radio, za chviličku George Ezra, taky Disturbed. No a já se ptám, chcete 7000? Takhle jenom tak jako na ruku? Není problém, ale musíte být zítra ráno v 7:10 doma. Jo, život není jednoduchý, takže buď budete muset vstávat dřív, a nebo přijdete pozdě do práce. Jedno z toho. Ale 7000 na ruku, to vám prostě nikdo jiný jen tak nedá, takže proto něco musíte obětovat. Přihlašte se do hry na našem webu, poslouchejte snídaní šampionů a jakmile v rádiu uslyšíte zvonek, utíkejte ke dveřím. Když otevřete v časovém limitu a my tam budeme stát, peníze jsou vaše. Takhle jednoduchý to je. Podrobnosti na webu hitradio.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
7: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
8: Už žádný, mami, restartuj to.
9: Už se mi nesekne při penaltě.
10: Už nespáne, když páříme s klukama.
7: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 Kč měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 Kč. Škoda Octavia, již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
12: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
13: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.

0: Spodní prádlo Elis. Dobrý den. Nepochopená? V Elis spodním prádle budete pochopená. Oblékneme nejmenší i největší poprsí. Elis, Uherský Brod.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

George Ezra na Hit Radio Dance All Over Me. S váma Jirka Pelnář, pročítám si tady zprávy, které píšete v průběhu odpoledne. Terka mi napsala před chviličkou, Jiříku, to mi ani neříkej, že bude celý říjen teplo. Já se těším celý rok, až vytáhnu svůj kardigan. Miluju podzim, knížky a dýňové laté. Terka. Tyjo, Terka, kardigan. To jsem neslyšel, ani nepamatuju, natož abych to takhle viděl napsaný. Samozřejmě vím, že teda kardigan je svetr, pochopil jsem. A taky jsem pochopil, že Terka evidentně patří mezi podzimní lidi. To je skupina lidí, která opravdu existuje. Patříte mezi ně? A nebo máte radši sluníčko, opalovačku a espresso tonik? Lidi se opravdu dělí na letní a podzimní. Já jim říkám slunečníky a deštníky. Do jaké skupiny patříte vy? Pošlete mi taky SMS-ku na WhatsApp Bitradio 777-937-777. Napište mi jenom slunečník nebo deštník. Já jsem zvědavý, která skupina dneska tráví pondělní odpoledne u rádia, jestli to bude víc slunečníků nebo deštníků. A klidně se poptejte i kolegu v práci, možná, že vám to dá nové téma k řešení v kuchyňce, na dílně, v kuřárně nebo v kanceláři. A upřímně, je měsíc do voleb a cokoliv je lepší řešit s kolegama než politiku. Jo, klidně i to počasí. Tady koukám na WhatsApp Bitradia a jako první mi do zpráv přišel deštník. Takže fakt ten podzim. No tak víte co? Jestli máte opravdu jako rádi podzim, tak já vám teď navodím ten krásný podzim. Ne to, co teďko venku, jo? Představte si, že máte to dýňové latte, jo? No, cappuccino prostě. Cokoliv, co takhle rádi jako pijete. Máte na sobě ten svůj oblíbený svetr, jdete uličkou v parku, na zemi popadané listí, na stromech, ještě ale většina zůstala, vy máte sluneční brýle a do tváře vás hřeje to podzimní sluníčko, i když trošku fouká ten studený vítr. A neměl jsem to v plánu, ale když teda oblíbený svetr, cardigan, tak si dáme švédskou skupinu Cardigans, tedy svetry, která vydala nádherný hit, jmenuje se Loveful a ten opravdu podle mě zní jako definice toho krásného podzimu. Takže tady pro vás, pro deštníky, hezký slunečný podzim.

0: Cardigans, Loveful, trochu podzimní hit pro všechny deštníky. A že vás je, teda, že vás je, ale není vás tolik jako slunečníků. Takže vítám tedy u nás v našem vysílání vás všechny, kdo máte rádi sluníčko a teplo. Tady jedna moc hezká zpráva. Jedině slunečník, deštníky si stržte zpátky do stojanů. Luky, nádherná zpráva, nádherná. Ale nebudeme se hádat o počasí, ne? Na druhou stranu, i my si, co máme rádi to sluníčko, tak si ještě užijeme, protože opravdu babí léto se má v říjnu vrátit. Tak, dost počasí, dáme si i další hity, za chviličku ještě David Guetta, taky Christina Perry s hitem Thousand Years, což je taky krásná balada. A ve 14 hodin nejnovější zprávy. Tak buďte s námi.
1: Hotovo!
2: Hotovo!
1: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
3: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny a při této příležitosti bychom chtěli poděkovat našim věrným zaměstnancům.
4: A dneska bychom chtěli poděkovat Milanovi. Dobrá práce, Milane!
5: Rudolf Lešení CZ.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
10: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz.
11: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
12: Zemědělská usedlost v Chocenicích na Plzeňsku za 8 milionů 490 tisíc, byt 2 plus 1 v Ostravě Porubě za 3 miliony 990 tisíc, rodinný dům Praha Strašnice za 14 miliónů 990 tisíc, nájemní dům v Karlových Varech za 12 miliónů 750 tisíc a rodinný dům v Koutu na Šumavě na Domažlicku za 5 miliónů 890 tisíc korun.
11: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
13: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
14: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
15: No jistě.
14: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
15: No jistě.
14: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
15: No jistě.
14: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
16: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
17: Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
18: Cuha Auto. To jsou spolehlivá auta do města, na hory i chalupu. Cuha Auto. Autorizovaný prodejce a servis nových i ojetých vozů Renault a Dacia. Navštivte nás v srdci Valašska na Vsetíně Bobrkách nebo na cuhaauto.cz.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Gone, gone, gone, tedy pryč, pryč, pryč. No pryč je i druhá odpolední hodina, tak jdeme do té třetí, začínáme nejnovějšími zprávami, podíváme se na aktuální dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pozor na hlavním tahu z Bystřice pod Hostýnem na Valmes. V Bloukově nefungují světla na železničním přejezdu. Na místě provoz koriguje policie. Ve Vizovicích stále jezdíme kyvadlově směrem na Valašskou Polanku. Potrvá to až do půlky prosince. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Den Zlínského kraje je tu. V sobotu 26. září v Baťovském areálu ve Zlíně vás čekají koncerty kapel Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret, Reflexy a další. Užijete si regionální dobroty, vinařskou uličku, řemesla a spoustu zábavy pro děti. Vstup zdarma. Více na denzk.cz.
7: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
8: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například vepřová krkovice bez kosti 5 plátků za trvale sníženou cenu 179,90 za 1 kilogram. Nebo vepřový box kosti za trvale sníženou cenu 99,90 za 1 kilogram. Lidl, to se vyplatí.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Jedenková. Hypotéky v Česku jsou nejdražší za více než 2 roky. Jejich průměrná sazba dál roste a bydlení ve vlastním se tak Čechům vzdaluje. Ceny v příštích měsících pravděpodobně ještě porostou. Jakou fixaci teď zvolit, vysvětlí ekonom Lukáš Kovanda.
3: V tuhle chvíli se vyplatí hlavně fixace 3letá, protože 1letá je přílišným rizikem tváří v tvář právě válce v Perském zálivu, která je tím klíčovým hnacím motorem růstu cen hypoték.
2: Dále je možná i 5letá fixace, ta nabízí většinou větší jistotu, podle Kovandy, za ní ale můžeme zaplatit zbytečně vysokou cenu. Návrh státního rozpočtu počítá s tím, že slevy na jízdném ve veřejné dopravě pro seniory a studenty zůstanou ve výši 50%. Na jejich navýšení na 75%, se kterým počítá programové prohlášení vlády, nebylo dostatek zdrojů, řekl to dnes před jednáním kabinetu ministr dopravy Ivan Bednárik. Marek Eben a Tereza Kostková budou letos naposledy moderovat taneční soutěž Stardance. Náhradu zatím Česká televize neoznámila. Na zahradě britského velvyslanectví dnes se Česká televize také představila aktuální znělku soutěže. Jejíž 14. řada začne 10. října. Slavnostní finálový večer se uskuteční 12. prosince. Teď ještě pohled k nám.
4: Valašské Mezříčí se opět rozzáří. Tento pátek tam můžeme zajet na originální festival světelného umění Světlo Valmes. Ten každoročně přiláká tisíce lidí. Zhruba 30 světelných instalací připravují umělci ze 7 zemí Evropy. Rozeseté budou v ulicích, historických objektech i podél řeky Bečvy. O hudební program se ve Valmezu postará Pemrebit nebo Rytmus.
5: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki, nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
4: Někde už se nám na východě Moravy vyjasňuje, stále se ale může přihnat i přeháňka. Místy i docela silná. Teploty 18 až 21 stupňů. Noční minima budou zhruba u 10.
0: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
6: Pondělí odpoledne pokračuje dál, přeju pohodový den, doufám, že už toho nemáte v práci na sobě tolik naloženo. Tím, že jsou 2 hodiny, tak si opět budeme povídat, jak je naším dobrým zvykem, tady naprosto bez obalu. Na Hit Rádiu čeká nás pořad Pravda nebo Bullshit, dáme jeden hit a pak se vrhneme na dnešní téma. Bude se týkat opět rodinných vztahů, takže velmi tenký led. Teď David Stypka a Eva Farna.
7: Ještě s

0: byla.
1: Tak trochu žádlivý David Stypka a Eva Farna na Hit Rádiu. Dobré ráno, milá.
2: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
1: A máme tady téma pro dnešní den, takže pojďme rovnou na to.
2: Vědci
1: tvrdí, že 78% chlapů v Česku, velké číslo, 78% chlapů v Česku, sami nenakoupí v potravinách, aniž by alespoň jednou nezavolali domů a nezeptali se své polovičky na radu. Tak co? Je to taky u vás doma? Předpokládám, že asi na WhatsApp Vitrádia 777-937-777, teď dámy budete psát především vy. Je to jako naprosto normální? Já si teda trošku myslím, že těch 78% je ještě malý číslo. Sám nad tím přemýšlím a říkám si, jasně, tak když mám ten seznam, co mám všechno koupit a vidím tam, že tam je napsáno smetana na vaření a teď já přijdu a teď za prvý teda nevím, kde to je. Za druhý, když už to najdu, tak tam není smetana na vaření. Jedna. Ale tam jich je několik. A jedna má tolik procentuku, tady ta má zase jiný procentuku, tady ta je bezlaktozová, tady ta je maková, taková, modrá, červená, žlutá. Já vlastně vůbec netuším. Ale mám napsáno smetana na vaření. Tak co udělám? Buď to koupím a trefím se, což se většinou nestane. A nebo prostě zavolám domů. No. A pak je to samý s moukou, že jo? A s další a dalšíma věcma. Tak je to takhle naprosto normální i u vás doma. Mají v tomhle případě
2: vědci
1: pravdu, anebo jsou úplně mimo? Dejte vědět. A chlapi, klidně napište i vy, jak je to ve vašem případě. Jestli jdete nakoupit a jste si 100% jistí, nebo se radši zeptáte někoho jiného, anebo prostě voláte domů.

0: Warren nám udával rytmus dnešního pondělního odpoledne na Hit Radio. Bude 14:15.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že 78% chlapů v Česku sami nenakoupí, aniž by alespoň jednou nezavolali domů a nezeptali se svojí polovičky na radu. Je to tak, anebo ne? Jaké jsou vaše zkušenosti? Posíláte zprávy na WhatsApp 777-937-777. Lucka píše, tak můj muž vaří, tak nemusí volat, takže nezapadá do statistiky. Lenka, přesně, pokaždé, když jde můj manžel nakupovat, rovnou si zapínám vyzvánění, protože pravidelně volá. A ne jednou, když nezavolá, tak většinou něco zapomene koupit. Dobrý. Michal píše, že to je super téma a píše, jako takové základní věci jako smetana, to vím. Jediný, na co se ptám, je když mám koupit nějaké dámské potřeby, kterým rozumím asi tak jako ženám samotným. Ale je pravda, že voláme většinou domů, ale to spíš z důvodu, že objevím něco, co nebylo na seznamu a chci se zeptat, jestli to můžu koupit, jestli je o to doma zájem a využití. To je taky dobrý. Ne, jsme jako normálně dospělí lidi a stejně voláme domů a zeptáme se, jestli to můžeme koupit nebo ne. To je vtipný. Terka, ahoj, u nás to vůbec pravda není. U nás nakupuje manžel cestou z práce. Maximálně se zeptá, jestli nám doma něco náhodou nechybí, co bychom potřebovali s dětmi přes den. Jsem na rodičovské dovolené. Nákupy jsou v jeho režii a já jsem za to vděčná. Já vařím převážně v týdnu a on většinou o víkendech. Přehled má tedy i on, neměnila bych. Další zpráva, ahoj, můj manžel taky volá, vždycky se tomu směju, on je naštvaný, že musí volat, už mu většinou posílám do telefonu i fotku, jak to vypadá. Naposledy volal kvůli olivám teď o víkendu, napsala jsem kup olivy a on mi volá jaké, jestli s peckou, s mandlí nebo papričkou. A tohle chápu. Tohle na rovinu chápu, protože tohle je špatně zadaná informace. Kup olivy. To je přesně ono, ale jaký? Zelený? Černý? V plechu? Nebo ve sklenici? Velký? Malý? To je přesně ono. Ale pořád je to jeho chyba. To je jako o tom žádná, jo? Pořád je to jeho chyba. Jak to teda je u vás doma? Dejte vědět. 777-937-777. Mají
1: vědci
0: pravdu, anebo jsou úplně mimo? 78%. Je to trefné číslo. Uvidíme za chvilku.

0: Rage, Platin, Fight Song na Hit Radio ve 14 hodin 22 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Musíme teď rozhodnout, jestli mají
1: vědci
0: pravdu, když tvrdí, že 78% chlapů v Česku tak neumí nakupovat samo, stále si volají domů o rady. Tak ještě tady mám vašich pár zpráv, stihneme i jednu hlasovku. Tady je od Ivči zpráva: ahoj, nakupuju radši sama, neb když pošlu manžela, přinese tak polovinu toho, co jsem chtěla, a tomu už dávám i zakroužkovaný leták a nákupní seznam řadím podle uliček v obchodě ve směru nákupu. Wow, ale tohle teda musím ocenit, to je fantastický manuál. Velmi dobrá inspirace pro vás, pro ostatní dámy. Co hlasovka?
2: No ahoj, ahoj, ahoj. Hele, prosím tě, tak ten nechodí nakupovat, takže nakupuju já. A když jde on, no tak to je katastrofa. Hele, to mi volá každou minutu, snad co je v krámu, kde je tohle, co potřebuješ a kde je tamto. A pak ke konci, když už jde k autu s nákupem, to si děláš srandu, že je to tak drahý. No, takže takhle, no. Čau, hele, Zdenka.
0: Výborně. A Petra ještě tady posílá: můj manžel chodí nakupovat tak jednou týdně a to už opravdu musí být, aby mi zavolal. Je pravda, že doplňuje obvykle zásoby, které se nemění. Pečivo, ovoce, zelenina, jogurty, a zná preference dětí i moje. Pro nákup na víkendové vaření ale chodím většinou já sama, abych ho od toho nakupování neodradila právě tou bezradností mezi regály. No tak pojďme to teda rozseknout. 78% tvrdí
1: vědci.
0: A já po sečtení tady všech vašich zpráv musím říct, že asi v tomto případě mají
1: vědci
0: pravdu. Myslel jsem si, že to bude víc, že to bude tak 90%, ale vypadá to opravdu na těch 75%. Tak není to vlastně jako tak špatný. Jo? 25% chlapů nezavolá. Jsou si 100% jistý. To je dobrý číslo.
1: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Dopak to zvoní. Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Dopak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
3: Šohaj aj dcerky, zámecký rineček ve Zlíně je tu. Čekají vás nejlepší moravská vína, vystoupení folklorních souborů nebo rozhlasový orchestr Broln. Bude aj výstava a nebude chybět oblíbený workshop Modrotisku. 19. a 20. září od 14 hodin v Sadu Svobody. Vstup zdarma. Více na kulturazlin.cz. Ej!
4: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na BYD.com.
8: Attention!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
8: Yes!
9: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Šrouby v ruty matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky.
12: Ve Slušovicích u Dostihovky.
13: Cesta k telefonu vede do Vodafonu.
12: Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
14: Tomas Arsov v Tetě?
13: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
14: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
13: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
15: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
16: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
17: No jistě.
16: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
17: No jistě.
16: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
17: No jistě.
16: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: Spodní prádlo Elis. Dobrý den. Nepochopená? V Elis spodním prádle budete pochopená. Oblékneme nejmenší i největší poprsí. Elis, Uherský Brod.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: A mě by zajímalo, jestli vůbec jako dneska pozná normální člověk rozdíl mezi telefonem, co jako vyšel loni a co vychází teď. To vypadá všechno stejně.
3: Mně přijde, že to je strašně poznat na těch foťácích. Jo, že to je opravdu jako jediný rozdíl, který já pociťuju.
2: To je fakt, no, takže jestli ten foťák bude dobrý, to, tak už nebudu mít ani jednu ledvinu. Ta první padla na 15 tehda.
1: Vy jste snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Rihanna na Hit Radio ve 14 hodin 37 minut. Jako další hit takhle na pondělní odpoledne si dáme něco na probuzení. Avicii, Hey Brother. Avicii je DJ, který dokázal neuvěřitelnou věc a to spojil vlastně techno a country. Hey Brother je nádherná píseň, kde ten hlas patří muzikantovi, který je skutečnou americkou bluegrassovou a country legendou. Dokonce dohromady vyhrál nějakých asi 14 Grammy, což je jako mazec. Jmenuje se Dan Timinsky a já mám tady pro vás ukázku, jak vlastně v originále ta jeho píseň Hey Brother zní. Tohle je totiž jako skutečné country. Tady je originál, dobře poslouchejte.
1: Hey brother, there's an endless road to rediscover. Hey sister, know the water's sweet, but blood is thicker.
0: A pak přišel Avicii a řekl, že by chtěl spolupráci. On to odmítl, ale buď to byla jeho dcera nebo vnučka, kdo řekl, ty jsi se zbláznil, to je Avicii. To musíte dát spolu dohromady. Takže nakonec řekl, že ano a vzniklo z toho tohle.

0: Hit Radio Zlín.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: hodiny a jsou hvězdí na Hit Rádiu přesně ve 3:15. Já jsem Jirka Pelnář, přeju vám pohodový zbytek dnešního pondělního odpoledne a naše rádiové souhvězdí se na vás zase těší od 15 hodin. Odpolední show Hit Rádia 15 až 18, nenechte si to ujít. Do té doby One Direction, taky Coldplay.
1: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno, zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
5: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
6: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
5: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
9: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
10: Návštěva prodejny Ložnice 21 může způsobit chuť zůstat v posteli. Máme české ortopedické matrace, postele z masivu, přes 20 let zkušeností, odborný personál a odvoz staré matrace zdarma. Nyní slevy až 35%. Ložnice 21 ve Zlíně Svit, budova 51 nebo ložnice21.cz.
11: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka, království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
12: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
13: Usnula?
14: Asi jo.
13: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
14: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
13: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
15: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
16: Trenírkarna.cz.
17: Hlášení pro lovce slev.
16: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
18: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pokud jste právě za volantem, buďte opatrní, to hlavně v Uherském Hradišti, tam se srazili dva osobáky na ulici Verbířská. Naštěstí bez zranění. A pozor, dávejte taky mezi Mouchnicemi a Koryčany, tam očekávejte zdržení kvůli odstavenému vozidlu. Cokoliv dalšího hlásit na WhatsApp Bitradia Zlín 601 13 13 05.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
3: MG teď u Unicars.cz Zlín za ty nejlepší možné ceny. Přesvědčte se na www.unicars.cz. Když MG, tak od Unicars.cz Zlín.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
5: Čokoládovna Janek slaví narozeniny i Mezinárodní den čokolády. Nakupte v prodejnách nebo na čokoladovnajanek.cz za více než 1199 korun a získáte nugátový krém v hodnotě 329 korun jako dárek. Čokoládovna Janek.cz.
6: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
7: No jo, a zas to musím řešit já.
8: Tak příště domů.
9: domo.elektro.cz Spotřebiče, na které je spoleh.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
10: 15 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Kratom bude možné od příštího roku koupit až od 21 let, ne už od 18 jako dosud, a prodej v e-shopech bude zakázaný, schválila to vláda. Hospodářská komora i experti na závislosti se přitom staví proti zákazu e-shopů. Mají obavy, že se poptávka přesune z legálního na nelegální trh. Ve zlínské nemocnici se dnes odehrál tisící porod letošního roku. Maminka Dominika Stlumačová tam přivedla na svět malou Nikolku. Při tisícovce porodů se letos v Baťovce narodilo 1024 dětí. Už 12. dnem pokračuje rozsáhlé pátrání po 38-leté Janě Svrýtku Místku. Policisté nejprve pátrání rozšířili na celou republiku a nyní už maminku dvou dětí hledají i na Slovensku. Využívají drony, pomáhají hasiči i dobrovolníci. Policisté taky zkoumají záznamy z kamer, které jim poslala veřejnost. Včerejší hokejové utkání Zlína s Přerovem má dohru u disciplinárky. Vedení Zubrů podalo podnět k přezkoumání zákroku, kterým zlínský Jesepauku poslal k ledu útočníka Michala Tomečka. Podle rozhodčích byl zákrok čistý a nepískali. Přerov je ale zcela opačného názoru.
11: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki, nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
1: Počasí v pěti slovech.
0: Prej, prší, ale nic nevidím.
1: Hit Radio Zlín.
0: Tak nevím, jak si vám tu předpověď vyložit, se, ale naprosto jasné, že startuje první odpolední show Hit Radio Zlín v tomhle týdnu, výjimečně s Martinem Králem, tak si to dneska užijeme společně a slibuju, že to bude stát za to. Ne takhle na začátek, vám nesu 50 tisíc korun. Víc za chvilku, mezi tím si dáme další hity, čeká nás Krištof a taky Gotia Kimbra. Tak pěkné odpoledne.

9 minut po 15. ladíte i Rádio Zlín a hnedka takhle na úvod mám na vás otázku. Máte rádi kozí sýr? Já se přiznám, jsem ho zkusil asi jenom jednou a nemůžu teda říct, že by mě to nějak dvakrát oslovilo, ale hele, třeba to bylo zrovna nějakým tím konkrétním druhem, co jsem zrovna měl. Teď je ale ideální příležitost se utvrdit, jestli nad tím podobně váháte, protože nedávno se udělovaly ocenění za chuť Zlínského kraje a jedno z nich si odnesl právě kozí sýr Dobrá nálada. Tak se jmenuje. Vyhrála mu to ale speciální směs koření a bylinek. Tak možná je čas dát tomu druhou šanci. Co si ale říkám, že těch věcí z našeho regionu není úplně málo. Tak co kdybychom si trochu poradili navzájem? 601 13 13 05, číslo na náš WhatsApp, sem ke mně do studia. Pojďte mi napsat, co je za vás nejlepší takový hidden gem, jak se říká, neboli skrytý poklad, o kterém se moc neví. Hlavně teda, co se týká jídla od nás kraje. Teď pojďme zase na muziku mezi tím.

0: Dobrou jsem se vás na Hit Radio Zlín ptal, jaké jsou podle vás nejlepší dobroty ze Zlínského kraje. No, tipů na náš WhatsApp dorazila hromada, schválně, kdy jste měli naposledy teplé lázeňské oplatky. To totiž napsala Market, která má hrozně dobrý point, že ty ohřáté, co si dáte přímo v Luhačovicích, chutnají absolutně jinak, než ty, co si koupíme v obchodě, že jo, v krabici. Úplně jsi mi teďka udělala chutě, ty jo, musím to tam zas někdy zajet. Jinak ještě zpráva od Jardy, nejlepší věc z Valašska není sýr ani frgál, ale kyselica. Konkrétně ta od mojí mamky. Recept vám ale nepošlu, to by mi doma neprošlo. Tak děkujeme, tak aspoň já vám pošlu nějakou super muziku. Jestli jste ještě v práci nebo třeba už i na cestě domů, ať vám to hezky uteče.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše, na míru, dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
6: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
7: Mikona Auto Zlín, váš prodejce vozů Opel. Mikona.cz.
8: Den Zlínského kraje je tu. V sobotu 26. září v Baťovském areálu ve Zlíně vás čekají koncerty kapel Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret, Reflexy a další. Užijete si regionální dobroty, vinařskou uličku, řemesla a spoustu zábavy pro děti. Vstup zdarma. Více na denzk.cz.
9: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
10: Vinylovou? A bude sama hrát?
9: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
11: Experto Family. Od V podlahy.
12: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
13: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
14: Tiskne, kopíruje, skenuje.
13: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
14: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
15: Tisknu levně CZ.
16: Náplně hned.
17: Čokoládovna Janek slaví narozeniny i Mezinárodní den čokolády. Nakupte v prodejnách nebo na čokoládovnajanek.cz za více než 1199 korun a získáte nugátový krém v hodnotě 329 korun jako dárek. Čokoládovna Janek.cz.
18: Spodní prádlo Elis. Dobrý den. Nepochopená? V Elis spodním prádle budete pochopená. Oblékneme nejmenší i největší poprsí. Elis, Uherský Brod.
19: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: co zvoní z Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Jak si vydělat, aniž bychom museli vyrazit do práce, na to se aspoň jednou snažil přijít asi každý z nás. A tady na Hitrádiu Zlín pro vás máme řešení. Kdo pak to zvoní, nebole naše nová soutěž. Každý všední den ve snídaní šampionů s Michalem a Jasmin. Na vás každý den zvoníme přesně v 7 hodin 10 minut a když otevřete, peníze jsou vaše.
2: Zvoníme teď. A startuje limit 30 vteřin. Tak pojďte se podívat, vy kdo jste registrovaní, jestli venku nepotkáte Filipa Bartka s 6000 korunami nad hlavou.
3: Já, a přesně mám je nad hlavou, přesně takhle mávám. Je tady přiotevřená branka, ale pořád ještě jako se nikdo neukazuje.
2: Posledních 12 vteřin.
3: Projel traktor.
2: Tak ať tě nevezme ty prachy, prosím tě. Z ty ruky.
3: No, chováme, chováme.
4: Pojďte ven rychle, už to
3: nikdo
4: boří.
3: Nejde.
2: Nic, jo?
3: Ne, ale branka je pořád přiotevřená.
2: No teď už to je jedno.
1: Tak takhle to znělo dneska. Nikdo našemu Filipovi neotevřel a proto zítra hrajeme o 7000 korun. Tak se nezapomeňte zaregistrovat na webu hitradiozin.cz a třeba budeme zítra stát právě před vašimi dveřmi. A pozor, příští pátek, takže 25. září se na vás chystá 50000 korun. Tak si to nenechte ujít.
0: Další prachy ti vezeme zase zítra.

Hit Radio Zlín s vámi taky v pondělí odpoledne a jestli jste jedni z těch, anebo máte doma někoho, kdo jako malý lepil modely a dodneška má v garáži tu krabici na potom, tak tohle je pro vás. Na Vsetínském zámku totiž právě začala výstava Modelařina Jedřina. Můžeme se přijít podívat na desítky modelů lodí od starých plachetnic až po válečné křižníky a některé z nich dokonce plavou. To celé až do začátku ledna. No, já jsem jako kluk skončil u jednoho letadla, kterému jsem přilepil křídlo ke svému prstu, pak už se mi do toho úplně nechtělo, takže kdo dokáže postavit loď, která ještě k tomu drží na té vodě, tomu smekám.

0: milionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Cuha Auto. To jsou spolehlivá auta do města, na hory i chalupu. Cuha Auto. Autorizovaný prodejce a servis nových i ojetých vozů Renault a Dacia. Navštivte nás v srdci Valašska na Vsetíně Bobrkách nebo na cuhaauto.cz.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
7: Gap. Individual style for every generation.
8: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomysl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
9: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
10: Návštěva prodejny Ložnice 21 může způsobit chuť zůstat v posteli. Máme české ortopedické matrace, postele z masivu, přes 20 let zkušeností, odborný personál a odvoz staré matrace zdarma. Nyní slevy až 35%. Ložnice 21 ve Zlíně Svit, budova 51 nebo ložnice21.cz.
11: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
0: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nádherná hitovka Lady Gaga, Bruno Mars, Die with a Smile na Hit Radio Zlín. Teď už ale čas mrknout se na dopravu. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy hlásí ten nehodu osobáku s chodcem. V Kroměříži je na ulici Obvodová, tam probíhají záchranné a vyprošťovací práce, je to celé uzavřené, tak se tomu ideálně úplně vyhnout. Co dál se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Zlín. Město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz.
6: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
7: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.
8: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
11: 16 hodin. Krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Návrh na snížení podpory v nezaměstnanosti se možná bude ještě upravovat. Dnes to připustil ministr práce Aleš Juchelka. Například by nastavení mohlo být přívětivější pro lidi, kteří dlouhodobě pracují a na úřadě práce se ocitnou jen na chvíli. Do sněmovny by měl návrh zamířit příští týden. Řada obcí ve Zlínském kraji se může těšit na nové projekty. Zlínský kraj schválil dotace pro 11 investic. Ostrožská Nová Ves využije peníze na proměnu návsi. Mnivnice zase obnoví dům, kde bude zázemí pro volnočasové aktivity dětí i půjčovna krojů. Valašská Bystřice zmodernizuje druhé patro základní školy a základka ve Velkých Karlovicích bude mít venkovní učebnu. Filip Turek se bude nejspíš muset omluvit hnutí Duha. Dnes o tom nepravomocně rozhodl soud. Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku na jaře na Facebooku napsal, že při povodních zemřelo několik lidí, protože Duha zamezila stavbě přehrady. Lidi z hnutí označil za parazity, které je potřeba deratizovat. Fotbalisté Sparty už letí do Jerevanu, kde je ve středu čeká první kolo základní části Evropské ligy. Na hřišti Araratu Arménia se ale budou muset obejít bez dvou obránců. Adama Ševínského, který si odpěkává disciplinární trest, a Kyjana Hůvra, který z preventivních důvodů po nedávném zranění zůstal v Praze. Na východě Moravy čekejme v nejbližších hodinách polojasno až oblačno, lokálně přehánky a teploty u dvacítky. Zítra bude slunečno po celý den a až 23 stupňů.
12: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki, nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
9: Hit Radio Zlín.
0: 16. hodina je tady a to znamená, že je čas poslat pozdravy od nás Hit Radio Zlín. Já jsem dneska vybral obec Modrá u Velehradu. Jsem totiž zjistil, že tam mají takové to, kde můžeme projít tunelem pod hladinou a koukat se normálně ze spodu na ryby, jak si tam plujou. Jako byste se procházeli po mořském dně. Jsem si vždycky myslel, že proto musíme někam daleko. A ono vůbec.

Taky chvilku po 16. je s vámi Hit Radio Zlín a většinou, když někam vyrážíme na kole, na nějakou delší trasu, tak se chceme asi někde, že jo, zastavit na obě, na kavčo a podobně. A schválně, pojďme si teďka společně šáhnout do svědomí. Zamykáte si nějak to kolo, když si ho takhle někde necháte, nebo to prostě neřešíte a doufáte, že se nic nestane? Co? No tak byste určitě neměli, já to neříkám jenom tak. V Uherském Hradišti se totiž v srpnu zdvojnásobil počet krádeží kol a taky elektrických koloběžek. Takže pozor, nespoléhejte se na to, že přece je všude kolem spousta lidí, že se určitě nemůže nic stát. Ať pak nejdete domů pěšky.

0: Tolik taky Imagine Dragons, zítra Rádia Zlína. Doufám, že už máte pro dnešek z prací hotovo. Třeba už míříte domů a myslím, že sotva nám ten týden začal, tak už si spousta z nás přeje, aby zase pěkně rychle skončil. To vám si to teda jako nezařídím, ale dám vám o důvod navíc, proč se na ten konec týdne těšit. V pátek ve 4 odpoledne se totiž otevře zrekonstruovaná zahrada pánského domu v Uherském Brodu a navíc v neděli tam budeme moct zajít na všechny památky úplně gratis. Takže hele, plán na závěr týdne je jasný a nezapomeňte u toho ladit taky Hit Radio Zlín, ať máte k tomu pořádný soundtrack s těmi nejlepšími hity.
1: Šohaj aj dcerky, zámecký Rineček ve Zlíně je tu. Čekají vás nejlepší moravská vína, vystoupení folklorních souborů nebo rozhlasový orchestr Broln. Bude aj výstava a nebude chybět oblíbený workshop Modrotisku. 19. a 20. září od 14 hodin v Sadu Svobody. Vstup zdarma. Více na kulturazlín.cz. Ej!
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Trenýrkarna.cz.
5: Hlášení pro lovce slev.
6: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
7: No to není možný.
6: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například vepřová krkovice bez kosti 5 plátků za trvale sníženou cenu 179,90 za 1 kg. Nebo hovězí kýta za trvale sníženou cenu 319,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
10: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
11: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
12: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
13: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
16: Franto, co pa všechno se dá sušit?
17: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
16: A tvůj bůček?
17: Ten už nestihneš.
18: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
19: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
5: Spodní prádlo Elis, dobrý den. Nepochopená? V Elis spodním prádle budete pochopená. Oblékneme nejmenší i největší poprsí. Elis, Uherský Brod.
6: Rádio.
4: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: z éteru Hit Rádia Zlín a teď už je čas podívat se na NZ-ko.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: Ve Švýcarsku existují půjčovny morčat, protože je tam nelegální, aby žili po jednom. Vždycky musí být minimálně dvě, aby prej jako netrpěli osamělostí. Tak, aby se někdo nemohl vymlouvat, když se třeba tomu jednomu něco stane. Tak si říkám, jak by tohle asi vypadalo u lidí? Dobrý den, já jsem tady pro toho spolubydlu na půjčení. Jasně, jasně, už ho tady pro vás mám připraveného, seznamte se. Tady je Pepa, ještě včera bydlel pod mostem.
1: Nejzbytečnější zpráva. To nej-

0: 16 hodin 42 minut k tomu Hit Radio Zlín a vybavíte si, jak vypadal váš úplně první telefon. Někteří jsme měli, že jo, klasické ty rozbité Nokia a pak si vybavuju, že u nás asi v páté třídě jedna holka dostala takovéto skládací Včko, se tomu myslím říkalo. No, všichni jsme jí to tajně záviděli, že jo. A některé trendy se po letech vrací zase zpátky do módy a svět se teďka baví nad novinkou, kterou oznámil Apple, čili takzvaný iPhone Duo. On bude totiž překlápěcí. A to je vlastně všechno, co je na něm jako special, jo. Můžete si ho jako jednoduše položit třeba na stole, na šířku, ale to je víceméně celé. A ono vlastně to jako nevypadá na těch videích úplně špatně. Ale za 55 tisíc startovací cena, no, posuďte sami, jestli vám to stojí za to.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Mikona Auto Zlín, váš prodejce vozů Opel. Mikona.cz.
3: Jsem máma, už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com
4: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
5: Zlín. Město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej.
1: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
4: Hotovo?
5: Hotovo.
4: Páni, to je výška. Dobrá práce, Rudolfe.
6: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny. A při této příležitosti bychom chtěli poděkovat našim věrným zaměstnancům.
7: A dneska bychom chtěli poděkovat Milanovi. Dobrá práce, Milane.
8: Rudolf Lešení CZ.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running.
10: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na
12: Firma na zážitky
10: CZ.
13: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
14: Hit Radio Zlín.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

Velikánský sympaťák Teddy Swims nám právě dospíval na Hitradio Zlín a jestli vás to chytlo a chtěli byste tohle nebo dalšího hitovky, které pravidelně máme i v našem playlistu, slyšet naživo, zapište si do kalendáře datum 20. března 2027, to on totiž přijede vystoupit do pražské U2 Areny, ale když tak doporučuju si pospíšit, protože to jsem se díval, tak zbývá už jenom posledních pár lístků. Co je ale dobrý, že kdybyste to náhodou nestihli, stačí zůstat s námi s tou nejlepší muzikou, ale pokračujeme samozřejmě i dál. Za chvilku Shakira, tady Blink 182. Tak pěkné odpoledne.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Opatrně projíždějte mezi Martinicemi a Horním Lapačem. Tam se srazily dva osobáky. Projedete se zvýšenou opatrností, ale ať do toho náhodou nevletíte. Víc toho v tuto chvíli nemám, pokud ale na cokoliv dalšího narazíte, dejte vědět na WhatsApp Hit Rádia Zlín 601 13 13 05.
1: KGM Corando, Torres i Action teď v akční nabídce od Unicars.cz Zlín. Přijďte si prohlédnout KGM do Unicars.cz Zlín.
2: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
6: 17 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Český trh práce čeká nepříjemný demografický zlom. Do roku 2045 bude podle propočtů chybět téměř 500 000 pracovníků. Pro stát to bude znamenat dvojitý zásah do rozpočtu. Přijde o odvody a daně pracujících a zároveň bude vyplácet víc starobních důchodů. Nůžky v počtu mladých a seniorů se v Česku podle odborníků začnou rozevírat už za pár let. Valašské Mezříčí se opět rozzáří. Tento pátek tam můžeme zajet na originální festival světelného umění Světlo Valmes. Ten každoročně přiláká tisíce lidí. Zhruba 30 světelných instalací připravují umělci ze 7 zemí Evropy. Rozeseté budou v ulicích, historických objektech i podél řeky Bečvy. O hudební program se ve Valmezu postará Pemrebit nebo Rytmus. Kratom bude možné od příštího roku koupit až od 21 let, ne už od 18 jako dosud, a prodej v e-shopech bude zakázaný, schválila to vláda. Hospodářská komora i experti na závislosti se přitom staví proti zákazu e-shopů. Mají obavy, že se poptávka přesune z legálního na nelegální trh. Včerejší hokejové utkání Zlína s Přerovem má dohru u disciplinárky. Vedení Zubrů podalo podnět k přezkoumání zákroku, kterým zlínský Jese Pauku poslal k ledu útočníka Michala Tomečka. Podle rozhodčích byl zákrok čistý a nepískali. Přerov je ale zcela opačného názoru. Na východě Moravy se nám během dnešního večera bude postupně dál vyjasňovat. K ránu už by pak mělo být v regionu skoro jasno nebo polojasno a minimální teploty klesnou zhruba k 8 stupňům. U dolích může být jenom 5. V dalších dnech bude slunečno a trochu tepleji.
7: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
4: Hit Radio Zlín.
0: 17. hodina před námi, Martin Král a Hit Radio Zlín ve vašich uších a už za chvilku pro vás budu mít jeden hodně speciální úkol, který může dopadnout jako různě. Asi záleží, jak to ta druhá strana přijme, ale věřím, že se aspoň zasmějete. O co jde, o tom ale už za chvilku, mezi tím si pojďme užít další muziku, Ray Dalton nebo taky Coldplay. Tak jdeme na ně.

Teďka mám pro vás na Hit Radio Zlín takovou malou challenge. Pustím vám jeden song a vaším úkolem bude nezačít zpívat. Podle mě to totiž nejde. Tak co, vydrželi jste? Já jsem se tady musel držet, protože to by vám asi upadly uši. Každopádně, co je hlavní, tak právě tenhle megahit z 90. si budeme moc poslechnout naživo. Zpěvák Hathaway totiž dorazí 2. října přímo až sem k nám na hokejovou bitvu o Zlín. Podrobnosti máme už teď u nás na webu hitradiozlin.cz, tak to omrkněte, protože u tohle byste neměli chybět.

0: Taky chvilku po čtvrt na šest vám dělá společnost Hit Radio Zlín a je to tady zase to období, kdy na nás burčák kouká na každém rohu. Tak jsem jako přemýšlel, jestli už do toho jít, protože naši vždycky říkali, že ten první se jako nekupuje, protože ještě není dost sladký. Problém je, že už si ale nepamatuju, jak dlouho má teda člověk čekat, aby jsme to zase nepropásli. Takže já to asi risknu, cenově se to letos pohybuje zhruba kolem 150 korun za litr a půl, takže největší problém už je stejně jenom to, jak ho bezpečně dovést domů.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
2: Ahoj Richarde, já tě opět vítám tady u nás v rubrice To musíte zažít. Co pak si nám tentokrát přines?
3: Ahoj Kubo, ahoj všem, kdo posloucháte. Dneska budu stručnej, jenom vám chci říct jednu důležitou věc. A to, že jestli se někam chystáte na podzimní prázdniny, teď je ideální čas koupit si ten pobyt.
2: Jak toho?
3: Protože teď je akce na pobyty.
2: Aha, no tak to si dneska docela dost stručnej, tak děkuju.
3: Pardon, ale je to vlastně všechno, co potřebujete vědět. Tenhle týden jsou na Slevomatu prostě ty nejoblíbenější a nejlíp hodnocený pobyty ještě levnější. Tak jestli se někam chystáte, tak go for it.
2: No, pravda, budou podzimní prázdniny, potom je tam ještě svátek, takže vlastně od středy do neděle se dá někam vyrazit.
3: Přesně, nebo kdykoliv jindy. Určitě každý něco plánuje, tak teď můžete ušetřit. A já jsem byl teď v Luhačovicích, ty jo, byl jsi tam?
2: Byl jsem tam kdysi dávno a to jsou lázně, že jo?
3: No a hrozně hezký městečko a kousek je velká přehrada, turistický stezky. Tak tady máte i tip, můžete vyzkoušet. Hned u té přehrady je když tak hotel, jmenuje se Adamantino, tam jsem právě bydlel a bylo to super.
2: Tak děkujeme moc, posluchači, využijte velkou slevovou akci na ty nejoblíbenější pobyty na Slevomatu.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio. Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky.
4: Cuha Auto. To jsou spolehlivá auta do města, na hory i chalupu. Cuha Auto. Autorizovaný prodejce a servis nových i ojetých vozů Renault a Dacia. Navštivte nás v srdci Valašska na Vsetíně Bobrkách nebo na cuhaauto.cz.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
9: Tomas Arsov v Tetě?
8: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
9: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
8: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
10: Den Zlínského kraje je tu. V sobotu 26. září v Baťovském areálu ve Zlíně vás čekají koncerty kapel Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret, Reflexy a další. Užijete si regionální dobroty, vinařskou uličku, řemesla a spoustu zábavy pro děti. Vstup zdarma. Více na denzk.cz.
11: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
12: Spodní prádlo Elis. Dobrý den. Nepochopená? V Elis spodním prádle budete pochopená. Oblékneme nejmenší i největší poprsí. Elis. Uherský Brod.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
13: A mě by zajímalo, jestli vůbec jako dneska pozná normální člověk rozdíl mezi telefonem, co jako vyšel loni a co vychází teď. To vypadá všechno stejně.
14: Mně přijde, že to je strašně poznat na těch foťácích. Hmm. Jo, že to je opravdu jako jediný je rozdíl, který já pociťuju.
13: To je fakt, no. Takže jestli ten foťák bude dobrý, to, tak už nebudu mít ani jednu ledvinu. Tam první padla na 15 tehda.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

hit od Alexe Vorena, on je prostě umí. Before You Leave Me právě teď doznělo z Hit Rádia Zlín a je to teprve snad pár týdnů, co nám tady jako na Mladcové, ale i v dalších částech Zlína nainstalovali ty nové radary. No, úplně jako velké nadšení nesklidili, to je asi jasné, a zatím to vypadá, že by teda neměli přibývat nikde další, i tak si ale přibrzdíme to konkrétně na příjezdu do Tečovic Odlouk a samozřejmě teda i v opačném směru, tam totiž, a teďka se podržte jo, na úseku dlouhém 800 metrů nainstalovali 4 retardéry. Prý je to kvůli tomu, že tam někteří jezdili i 70. Já jsem teda nikoho nepotkal a hlavně nevím, jestli si místní úplně pomohli, teďka zas budou poslouchat hluk z těch retardérů. Tak schválně, jak dlouho jim to vydrží.

0: A jestli ještě nesledujete Hit Radio Zlín na Facebooku a Instagramu, měli byste to pěkně rychle napravit. Nejenom, že tam díky storičku můžete nahlédnout, co se děje v našem studiu, když zrovna nejsou zaplé mikrofony, ale taky tam dáváme různé zajímavosti. Věděli jste, že existuje den obejmi svého šéfa? Pozor, tenhle den připadá právě na dnešek, takže jestli máte nějakou třeba odpolední šichtu a ladíte nás ještě teďka někde u vás v práci a šéf se tam někde pohybuje, jděte do toho, ještě to stíháte.
1: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Dopak to zvoní. 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Dopak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno. Zachraňte nás!
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju!
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
2: Zlín. Město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3, 72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
11: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví, a lítej v tom s námi.
1: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Šárka, tak jak jste zvyklí, a spolu se uslyšíme zase v pátek od 15. Teď, nebo lépe řečeno po 18. hodině, už je ale na řadě Kateřina Pechová z Rádiem Klasik. Nějakou muziku ale ještě stihnu poslat i já. Tady je Pokáč, tak ahoj.
1: Rád bych si koupil co

0: zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Práce na silnici nás trošku brzdí. Na konci Zborovic směrem na Zdunky jezdí se kyvadlově jedním pruhem. Stejná situace dál platí ve Vizovicích směrem na Valašskou Polanku. Tam to potrvá až do půlky prosince. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Jirky, zámecký Ryneček ve Zlíně je tu. Čekají vás nejlepší moravská vína, vystoupení folklorních souborů nebo rozhlasový orchestr Broln. Bude i výstava a nebude chybět oblíbený workshop Modrotisku. 19. a 20. září od 14 hodin v Sadu Svobody. Vstup zdarma. Více na kulturazlin.cz. Ej!
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přejelce Daňková. 7 zástupců státu, katolické církve a Prahy dnes otevřelo korunní komoru a vyzvedlo korunovační klenoty. Jedny z nejvýznamnějších symbolů české státnosti nevyčíslitelné hodnoty budou od úterý vystaveny ve Vladislavském sále Pražského hradu. První 4 dny si je prohlédnou školáci. Od soboty 19. září pak veřejnost. Vstup bude zdarma. Očkování v lékárnách je zatím odloženo. Měl ho umožnit návrh změny zákona o ochraně veřejného zdraví. Po jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
3: Pokud jde o očkování v lékárnách, to bylo dnes odloženo. Proběhla poměrně velká debata, jsou tam některé připomínky, které se budou snažit nějakým způsobem vypořádat a uvidíme, jak to bude dále.
2: Ministerstvo zdravotnictví se snaží zájem o očkování podpořit. Kromě proškolených lékárníků by měli mít možnost očkovat i všechny odbornosti lékařů. Letošní úroda jablek a hrušek bude horší, než se čekalo. Jarní mrazy, dlouhodobé sucho a krupobytí výrazně zasáhly české sady. Ovocnáře počítají s menšími plody a nižším podílem ovoce vhodného k prodeji. Ztráty na tržbách budou přesahovat 1 miliardu korun. Tereza Kostková a Marek Eben budou letos naposledy moderovat taneční soutěž Stardance. Náhradu zatím Česká televize neoznámila. Na zahradě britského velvyslanectví dnes se představila aktuální znělku soutěže. Její 14. řada začne 10. října a slavnostní finálový večer se uskuteční 12. prosince.
4: Simcar Frišták nabízí kvalitní japonské vozy Suzuki nyní s metalickým lakem a sadou zimních kol zdarma. Více na www.simcar.cz.
2: Jasno nebo polojasno, na východě země ještě z počátku večera zatažená obloha, během noci a rána mlhy a nízká oblačnost. Ranní teploty pak kolem 11 až 7 stupňů, v údolích chladněji kolem 5 a v průběhu úterý jasno polojasno, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 16.
5: Krásný večer, 3 minuty po 18. hodině, s vámi Kateřina Pechová a je to tady. Jdeme spolu cestovat časem a prostorem. Čeká nás to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Za chvíli Whitney Houston, ale teď. Tenhle nádherný song. Ozzy Osbourne a Dreamer. Tak jdem na to.

Geniální song Whitney Houston, I Have Nothing v éteru Hit Radio. 7:15, krásné pondělí vám všem. Jestli to teda v pondělí jde, dobrá zpráva. Když nepočítáme to dnešní, tak do konce roku zbývá už jen 15 pondělků. A to je vlastně docela dobrá vyhlídka. Jo, když si vezmeme teda tu rovnici, že pondělky jsou těžký, tak už jenom 15 pondělků. No a už je zase leden, nový předsevzetí, jo, který nesplňuje. Tak to je krásný, ne? To je super vyhlídka. Jenom 14 pondělků teda do Vánoc, jo. To je trošku děsivější, ale času dost. Ještě minimálně 13 pondělků. Do uší další hity, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Právě teď Chris Rea a Let's Dance.

0: Tiziano Ferro, Perdono, posloucháte Hit Radio. Krásný večer vám všem. Doufám, že máte v rámci možností to pondělí hezký, jo? A i kdyby možná bylo trošku náročnější kor po tom víkendu, chápu. Ale hele, před námi spousta fantastických songů. Songy z 80., 90. a taky milénia. A to prostě bude skvělý. Tomuhle songu je letos 23 let. Takový mlaďoch, co? Elan a Láska moja, k tomu seš, nebo Modern Talking, už za chvilku.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. T-motor.cz.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
3: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
4: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Do disc jockey za

Geronimo's Cadillac a Modern Talking. Posloucháte Hit Radio. No, před námi teď už slíbení Eláni a song Láska moja. Song, který slaví 23 let. A mimochodem, tehdy, když vyšel, tak ho novináři označovali jako jasný a dojemný slaďák. To taky o to okamžitě ovládlo rozhlasový éter a srdce posluchačů. A co víc, tak za 6 dní to bude přesně 23 let od toho, co odehrál Elán svůj historicky největší koncert na pražské Letné, kam dorazilo přes 85 tisíc diváků. Si to jenom představte. 85 tisíc lidí a zní tohle. Tak jdem na to. Eláni,

0: ABBA a Head Over Heels. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Prosím vás, čeká nás za chvilku song, který málem vůbec nevznikl. Song, kterýmu celá kapela, kromě autora, nevěřila. Neskutečný. Song kapely Mr. Big, To Be With You, jo. Oni tomu fakt nevěřili a nechtěli ji vůbec vydávat, nechtěli ji nahrávat a naštěstí se stala taková malá revolta a jedna rozhlasová stanice v Nebrasce ji začala pouštět. Jo, prostě ji začali pouštět a posluchači začali hromadně telefonovat a vyžadovat ji, což spustilo lavinu po celé Americe. Takže ano, někdy se na to prostě musí takhle. A reálně je to jeden z jejich nejúspěšnějších singlů. Takže ano, To Be With You už za chvilku douší a k tomu Vanessa Amorosi.
1: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
2: Koberce od France? Kvality garance. Koberce, textil, záclony, montáže, podlahy. Bez konkurence. France.cz.
3: Trenýrkarna.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
5: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
6: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například hovězí tatarák 250 gramů za trvale sníženou cenu 89,90. Nebo kuřecí medailonky za trvale sníženou cenu 199,90 za 1 kilogram. Lidl, to se vyplatí.
7: Návštěva prodejny Ložnice 21 může způsobit chuť zůstat v posteli. Máme české ortopedické matrace, postele z masivu, přes 20 let zkušeností, odborný personál a odvoz staré matrace zdarma. Nyní slevy až 35%. Ložnice 21 ve Zlíně Svit, budova 51 nebo ložnice21.cz.
8: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
9: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
10: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
11: Hit Radio. Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
2: Vinylovou? A bude sama hrát?
1: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
3: Experto Family. Od V podlahy.
4: MG teď u Unicars.cz Zlín za ty nejlepší možné ceny. Přesvědčte se na www.unicars.cz. Když MG, tak od Unicars.cz Zlín.
5: Čokoládovna Janek slaví narozeniny i Mezinárodní den čokolády. Nakupte v prodejnách nebo na čokoládovnajanek.cz za více než 1199 korun a získáte nugátový krém v hodnotě 329 korun jako dárek. Čokoládovna Janek.cz.

Tak doufám, že jste se zavrtěli Sex Bomb a Tom Jones v éteru Hit Rádia. Krásný večer, pár minut po 7 hodině a prosím vás, Emil je zpátky na scéně. Jo, los Emil samozřejmě. O víkendu překvapil tenhle cestovatel, cestující na varšavském nádraží hlavním a zastavil provoz na nástupištích 3 a 4. Tak pokud jste se o víkendu divili těm zpožděním vlaků, tak už se divit nemusíte. Klasicky za to mohl náš Emil. Mně se hrozně líbí, když si vezmete za těch pár měsíců, co tenhle ten los se natropil jako legrace a jak vlastně je slavný už po celé Evropě, když to je skutečný. No, je to takovej typický teenager, jo, prostě samý trable, ale vlastně je to docela zábavný. Tak uvidíme, s čím přijde Emil příště. S čím přicházím právě teď já. To jsou YouTube, I still haven't found what I'm looking for. Tak si to užijte.

0: Sky dohrává v éteru Hit Rády a přeju hezký večer. Doufám, že se máte krásně, máme chvilku po 7. hodině, tak možná už jste i po večeři, tak teď se jenom uvelepte. Jo, žádný prudký pohyby, hlavně žádný šílenství. Já k tomu mám samozřejmě další fantastický hity, jo. Za chvilkou Bobby Brown, taky Dire Straits a jejich Walk of Life. No a k tomu třeba tohle. Jelibo, jedný černý brejle? Ano, Reddy Kirken už za chvilku do vašich uší, tak buďte s námi.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
8: Tomas Arsov v Tetě?
7: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
8: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
7: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
9: Hit Radio. Hit Radio.

Černý brejle, to jsou Reddy Kirken, posloucháte Hit Radio, hezký večer. Prosím vás, dneska není jen tak ledas jaké obyčejné pondělí, vůbec ne. Doufám, že už jste z práce doma. Jo, dobrý. Dneska je totiž, prosím vás, den obejmy svého šéfa. O, to je hezký. Ačkoliv, jak se to vezme, jo. Možná je dobře, že už jste z práce doma, protože taky by to mohlo přinést spoustu potíží, jo. No jen tak obejmout svého šéfa může být trošičku divný. Případně, pokud máte takový vztah, tak zítra přijďte a ještě to udělejte dramatický, jako, ale ne, já jsem na to včera zapomněla, víš, ale musím tě obejmout. No, udělejte to aspoň trošku divný, ať ho trošku vyhodíte z konceptu, páč, on vám to bez tak taky dělá furt, že jo? A tak jo, tak ho prostě zítra pořádně obejměte, ať cítí tu lásku, jak ho máte rádi. Ideálně skupinový obětí. A k tomu už Jessica Walker.

0: Masquerade a Guardian Angel, posloucháte Hit Radio. Krásný večer a krásné pondělí vám všem, co ten večer trávíte spolu s námi, ale hlavně samozřejmě s tím nejlepším. S tím nejlepším z 80., 90. a milénia. No za chvilku nás čeká song, který by si podle mě jednou za čas měl zaspívat každý. A asi zvlášť takhle v pondělí. It's my life. Troška toho motivace, jo? Tak třeba zítra to by mohlo klapnout. A Bon Jovi už za chvilku, k tomu třeba Mariah Carey.
1: Zlín, město nekonečných možností. Zajímá vás, co se chystá a jak město funguje? Objevte nový web zlín360.cz. Všechny zásadní projekty přehledně na jednom místě. Fakta, čísla, plány. Sleduj, jak se mění Zlín. Zlín360.cz.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně. Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
3: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Zlín, třída Tomáše Bati 431 u Dřevnice Zlín. t-motor.cz.
4: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
5: Tiskne, kopíruje, skenuje.
4: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
5: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
6: Tisknu levně CZ.
0: Náplně hned.

0: Co pak všechno se dá sušit?
1: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
0: A tvůj bůček?
1: Ten už nestihneš.
2: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

Krásný večer, 8. hodina, s vámi stále Kateřina Pechová a co víc, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Za chvilku už Lionel Richie, ale právě teď jsou tady Snap a Welcome to Tomorrow.

0: Lionel Richie a All Night Long. Posloucháte Hit Radio. Prosím vás, naprosto zásadní sdělení, na chvilku se zastavte.
1: Jo.
0: 10 000 kroků je blbost. To jsme chtěli slyšet. Výborný. Já jsem si kvůli vám samozřejmě přečetla rozhovor s fyzioterapeutem, který tam o tom mluví a říká, že vůbec není nutný na sílu nahánět 10 000 kroků. Vůbec ne. Že třeba u té chůze je vlastně nejdůležitější to, jak chodíme a jestli nás to baví. Jestli si to užíváme. A to podle mě jsme chtěli vědět tohle. Takže prosím vás, až zítra půjdete, žádný nahánění kroků. Ne. Ale užijte si to, jo. Vykračujte si pěkně tak jako z vesela, s úsměvem na rtech. Možná se u toho nezapomeňte i trošku zavrtit, teď to má troška šťávy, že jo? Ale jo, to je skvělý. Můžete si to doma teďko natrénovat Stacy Orico. Ta je na to výborná, tak jdem na to.

0: Lucie a Panič, posloucháte Hit Radio, přeju vám krásný večer. Krásné pondělí, tak co? Dobrý, zvládli jste? Hele, vemte si, že už je večer, jo? To už je pomalu skoro čas jít spát, takže jestli, tak jste zvládli. A to je důležitý. No a navíc si k tomu spolu dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Vždycky je tam slunce. Na to se za chvilku podíváme společně se Stranglers, k tomu Pet Shop Boys nebo M People.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

0: Info v éteru Hit Rádia. Krásný večer vám všem, dámy a pánové. Zítra 7000.
1: Do fakt to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Konkrétně v 7.10, ano, to je ten kouzelný čas. Dneska opět Míša s Jasmin zvonili, ale bohužel, tam, kde byla naše hlídka, nikdo nevykoukl. A to znamená, že opět navyšujeme tu částku, aktuálně tedy hrajeme o 7 000 korun. Tolik bude mít zítra u sebe naše hlídka před domem někoho z vás. Nebo před prací, jde o to, jaký místo jste si u nás na webu hitradio.cz zaregistrovali. Takže připomínám, kdo registraci nemá na hitradio.cz, rychle napravte, jo? No a zítra prostě v 7.10, až se v éteru ozve tohle, tak vykoukněte. Do půl minuty musíte kouknout ze dveří z okna odkudkoliv, abyste našli naší hlídku. Pokud to zvládnete, 7000 je vašich. Tak držím pěsti.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: The Jet Set, to jsou Alphaville, posloucháte Hit Radio. Krásný večer vám všem, blíží se 9. hodina a to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím. Užijte si krásný zbytek večera, slyšíme se opět zítra přesně v 6. Opět spolu budeme toulat mezi tím nejlepším z 80., 90. a taky milénia. No a za chvilku do uší, třeba tohle. Bryan Adams, taky Shakira nebo Europe, tak buďte s námi a ahoj.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

0: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno. Zachraňte nás.
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju.
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi. Rádio.
3: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lustin' for her, going crazy, face it.

0: Hit Radio Zlín.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

0: Hotovo?
1: Hotovo.
0: Páni, to je výška. Dobrá práce, Rudolfe.
2: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny. A při této příležitosti bychom chtěli poděkovat našim věrným zaměstnancům.
3: A dneska bychom chtěli poděkovat Milanovi. Dobrá práce, Milane.
4: Rudolf Lešení CZ.
5: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
6: Hit Radio. Hit Radio.

0: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
1: Mikona Auto Zlín, váš prodejce vozů Opel. Mikona.cz.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Zlín Aero. Akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
5: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personální@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
6: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Jsem máma, už nikdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
0: Zlepši si náladu.

0: Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
1: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Mikona Auto Zlín, váš prodejce vozů Opel. Mikona.cz.

0: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. V místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.

Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

0: kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
1: Hit Radio. Hit Radio.